0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý.

maximum tvý muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiště! To jsem já, do prdíme, ale ne!
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Iveta, ahoj!
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena. Ne! Ne!
2: To je na infarkt!
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: No,
0: jsme Evropa 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Frontša z bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Maximum Léna.

0: S námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zpátky k muzice.

0: back to the blog era one time.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: On Paul startují dnešní ráno na Evropě 2. Je 6 hodin přesně, posloucháte Evropu 2, je čas na zprávy s Luckou Hněkovskou.
1: Hezké dobré ráno. Speciální tým pro boj se suchem dnes zřejmě sestaví vláda. Má v plánu obnovit národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce dát vláda 4 miliardy korun. Ty by měly posloužit například na zadržování vody v krajině a výstavbu drobných vodních nádrží. Dnes většinu Česka zasáhnou silné bouřky s nárazy větru a kroupami, varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. A míříme do regionu.
2: V Karlovarské krajské nemocnici v Chebu začala fungovat ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Podle ředitelky chebské nemocnice Miloslavy Lukešové je určena pro nové malé pacienty, kteří dosud neměli svého ošetřujícího lékaře. Ordinace vznikla přestavbou bývalé lékárny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Podle informací tamních médií je nechali úřady v neděli evakuovat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D7 na příjezdu do Prahy houstne provoz, může za to omezení u letiště a hustý provoz už hlásí také na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno, je zataženo, na většině území bude pršet, místy nás čekají i bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde 23 až 28 a horko ještě bude na jihu Moravy, tam naměří 30. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Startuje ráno Evropy 2 a je tady Ondra Vodný.
0: To je změna v počasí. No, prázdniny se blíží k závěru, tak věřím, že to ještě pořádně využijete. Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: 6.20, pěkné pondělní ráno, pokud je pro vás pondělím, tak jak bývá zvykem, že vyrážíte do práce, tak ať vám to utíká, pokud vyrážíte ještě na dovolenou, pokud je to po Čechách, čeká nás lehce propršený týden, a tak kdybyste chtěli trávit čas u nějaký streamovací platformy a koukat se na seriály, tak věřte, že to je hit letošního roku, jo, už to byl hit předchozích let, ale letos od ledna do června vyšla těch statistika Netflixu, kde diváci odsledovali přes 97 miliard hodin obsahu, což je šílený a nejvíc v historii firmy. Nejsledovanějším filmem byl War Machine. U seriálu táhla čtvrtá řada Bridgertonových a co lehce propadlo, byl Stranger Things minimálně teda finále. Byl to teda nejstreamovější seriál, ale finální pátá řada se nedostala ani do desítky nejsledovanějších v historii platformy. Indie, tam bylo nejsilnější pololetí tahleto loupežní film Durandar, takže kdybyste chtěli přejít na něco stylového po indicku, tak se můžete podívat na tenhle film, který získal 37 milionů slednutí, což jsou šílené čísla. Mimochodem, kdybyste to chtěli spojit dohromady a odsledovat těch 97 miliard hodin, tak se dostanete někam ještě před to, než vůbec vznikli lidi. No, hodně času. Takže jenom k tomu přidat tenhle týden. Miles Smith a Lost Frequencies k tomu za chvíli na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hello, with the bell, Coldplay. Catch you, what's up? It's Jacoby from Papa Roach. That's right. Thanks to Europa 2 for rocking that. See you guys, mad love.
3: Hi, Czech Republic, this is Ray Garvey on Evropa TV.
4: Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa TV. Stay tuned.
5: Hello, I'm Josh.
6: I'm Tyler.
5: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
4: Evropa 2.
7: Léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: A raz, dva, tři, 4,21.
13: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
14: Ahoj kamarádi, právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.
15: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
6: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: V 6.34, pěkné pondělí ráno, ať vyrážíte kamkoliv. Pokud budete vyrážet do práce nebo kamkoliv, kde musíte do vyššího patra, tak zvažte, jestli nejít po schodech. Já to vzal teda vytahem, ještě nečetl jsem tenhle článek, ke kterému teď přidávám informace i vám. Ale po tomhle článku bych šel taky pěšky. Vyplývá z průzkumu, kde vědci sloušili výzkum na téměř 500 000 lidech, kteří 14 let sledovali a zjistili, že kdo chodí pravidelně po schodech, má o 39% nižší riziko úmrtí na srdečně cévní choroby. Tak pokud tohle přemluví jako srdeční fakt někoho jít dneska po schodech, budu za to rád. No a pokud jedete vejtahem, bude to pravděpodobně, protože nestíháte, a pak se to taky počítá, můžete to doběhnout při pauze na oběd. Tukales a Young Vlad, na tu cestu přidávám Evropa 2.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
4: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze!
5: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
4: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
5: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkujeme.
3: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
11: Xindl X chystá na Prague Open Air velký narozeninový koncert. S kapelou, speciálními hosty a filmovými projekcemi. Přijďte si užít jedinečný letní koncert ve stínu kaštanu. Xindl X, úterý 18. srpna, Rýkrovy sady. Vstupenky na prageopenair.cz.
12: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
13: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: který zní lehce jako nesmysl, ale funguje, jo. Hranolky nejdřív na chvilku hodíte do mikrovlnky a teprve pak je osmažíte. A proč to funguje? Mikrovlnka totiž nehřeje zvenku dovnitř jako trouba, ale zevnitř ven, takže uvnitř hranolku vznikne přetlak a ten olej vytlačuje ven místo, aby ho pustil dovnitř. Pak už stačí klasický smažení, udělá se kůrka, no a hranolky, vám nikdo nebude věřit, že jste dělali doma po tomhle. Tak dejte vědět, jestli vám tohle připsalo doma nějaký body. Leony za chvíli, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
4: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Je 7 hodin, 2 minuty k tomu na Evropě 2, čas na zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: Krásné ráno, spotřeba energií roste, a to přesto, že kvůli válce s Íránem v prvním pololetí stouply velkoobchodní ceny. U plynu o více než polovinu, u ropy o pětinu. Současně ale stoupla také spotřeba plynu i elektřiny asi o 3%. Více energií odebírali domácnosti i podnikatelé. Analytici upozorňují na pomalejší plnění zásobníku plynu než v minulých letech. V těch tuzemských je momentálně 64%. Podle rezortu průmyslu by ho ale v zimě mělo být dost. V českých vodách máme medúzy. Při plavání na ně můžete narazit na Přerovsku nebo také na Opavsku. Sladkovodní medúzy se tam rozmnožily v jezerech v uplynulých teplých dnech. Potřebují k tomu teplotu vody nad 20 stupňů. Podle odborníků jde o zavlečený druh původem z Číny. Tyto sladkovodní medúzy nejsou podle nich pro člověka nebezpečné. Další zprávu má Zuzka.
2: Provizorní most přes Labe v Pardubicích testovala a zatěžovala před uvedením do provozu nákladní vozidla. Dočasná mostní stavba bude otevřená od 1. září přibližně do konce příštího roku. Jde o takzvaný Baileyho most, tedy provizorní stavebnicovou ocelovou konstrukci, kterou lze rychle sestavit a přizpůsobit požadované délce a zatížení. Používá se od druhé světové války. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Chorvatská policie uvedla, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení ničivých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Od čtvrtka pobřeží v několika lokalitách trápí kolem desítky požárů. Na 2000 lidí museli v pátek evakuovat, z toho asi 300 českých turistů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu osobního auta s dodávkou řeší na Pražském okruhu na prvním kilometru u Modletic směrem k D1. A s kolonou počítejte na D11 směrem do Prahy. Od 37. kilometru za nájezdem z Poděbrad může za to dopravní omezení. Zdržíte se 10 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká oblačno až zataženo, na většině území bude pršet, místy nás čekají bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde 23 až 28 a na jihu Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje Ráno Evropy 2 s Ondrou Vodným.
0: Po 7 hodině k tomu přidám jedno výrazné zdražení, který překvapí všechny, kteří rádi nakupují. Za chvíli víc, pěkné ráno, jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Ben Kristova a Sarah James na Evropě 2 pro příjemnější vstávání. Bude k tomu je Alex Warren Cyril. No a pokud jste se vrátili z dovolený a chystáte se na začátek školního roku už takhle s předstihem, nebudete sami. Viděl jsem včera v obchodě spoustu lidí v oddělení, kde se prodávají sešity, obaly a podobné věci. Pokud na tom budete chtít ušetřit a budete si chtít nechat poslat balíček ze zahraničí z nějakého levného východního obchodu, tak pozor, od 1. července se totiž zrušil bezcelní limit u zásilek do 150 euro, takže až budete objednávat z takových obchodů, může se vám zdát, že to lehce podražilo. Jo? Nově se platí fixní clo 3 eura za každou tarifní položku v balíčku, takže průměrná objednávka, kterou jste platili třeba za 128 korun, vyjde na 218, o 70% nárůst. Navíc, když tam budete mít víc věcí z různých kategorií, tak se ta cena bude ještě navíc násobit. No, je to prostě víc, takže až si něco podobného objednáte, tak se nedivte, že to bude dražší, ale přijde mi, že to bude pořád levnější, než kdyby se to kupovali u nás. Takže hurá do toho, ať jste na školní rok připravený. Evropa 2.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
8: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko právě v prodeji.
9: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
10: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 7.33 a věřím, že už lehce někteří z nás dostávají pocit, že je školní rok velmi blízko. Ale pořád ještě zbývají dva týdny, že? Takže proč se nervovat a proč si říkat, že by člověk, já nevím, měl začít už se na školní rok chystat, že? No, každopádně, ať už budete dneska dělat cokoliv, tak pokud to bude něco špatného a neúplně dobrého, s čím třeba nejste úplně v souznění, tak velmi opatrně, protože jeden výzkum teď sledoval, jak jednoduché je vybudovat si zlozvyk. Zlozvyk, jo, něco, co prostě děláte neradi, víte o tom, ale nedaří se vám u toho se toho zbavit. Takže přechod do návyku údajně nastává výrazně dřív, než se stovky let myslelo. U špatného návyku stačí v některých případech pouhých 5 opakování, tedy 5krát něco neúplně dobrýho uděláte a už se vám z toho může stát zlozvyk. Navíc 65% toho, co za den uděláme, spustí rutina a ne nějaký vaše vědomí rozhodnutí, takže to prostě děláte, protože jste na to zvyklí. Takže myslete na to a pokud dostanete pocit, že děláte něco, co byste nechtěli, rychle od toho, jinak se vám z toho stane rutina a už se toho budete těžko zbavovat. James Young za chvíli, jsme Evropa 2.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
6: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
7: Sanitka?
6: Ano.
7: A víš, kdy sanitka houká?
6: Když nikomu jede na pomoc.
7: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
8: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
9: Čekají vás záchranářské speciály,
8: moderní sanitky,
9: ukázky první pomoci
8: a program pro celou rodinu.
9: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
8: Vstup zdarma.
9: Více na praha.eu.
10: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už 5krát v Praze.
11: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
10: Auto. Financování výhodněji než dřív.
11: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Pro doma.
12: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
13: Podcast podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
14: David Koller míří na Prague Open Air. V Olešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.

0: 7.51, posloucháte pondělní Evropu 2, dobré ráno, pokud stáváte, nebo ještě jste v režimu buzení. Pokud si rádi dáváte ke kávě něco sladkého, tak spozorněte, ano, protože jeden test zkoumal, proč nám ke kávě chutná sladké. A tohle zjistil po kávě, totiž po tomhle průzkumu byli citlivější na sladkou chuť a méně citliví na hořkou, jo, ty, který byli testovaný. Čich se vůbec nezměnil, aby vyloučili kofein, zopakovali pokus s bezkofeinovou kávou, jestli to funguje na bázi kávy nebo kofeinu, a výsledek byl stejný, tedy za efekt toho, že vám po kávě sladké chutná sladšeji, může hořká látka v kávě a ne kofein. Takže pokud se chcete zbavit kávy s kofeinem, můžete si dát klidně bezkofeinovou a sladký vám zůstane krásně chutné, ať už bude káva jakákoliv. Takže hurá do toho, ať si osladíte ráno, u nás další maximum muziky bude Bere a Kelly Gard, Evropa 2.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
4: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
5: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller,

0: 8 hodin, minuta a půl k tomu na Evropě 2 je čas na zprávy s Luckou Hněkovskou.
1: Dobré ráno, české nemocnice mají nedostatek dárců krve. Každým rokem jich totiž ubývá. Loni darovalo krev 348 tisíc lidí, předloni jich bylo o 14 tisíc více. Darovat může plnoletý a zdravý člověk. Podle dostupných údajů krev potřebuje každý desátý pacient v nemocnici. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili. Volby proběhnou 9. a 10. října. Teď už má slovo Zuzka.
2: Liberecký magistrát chystá stěhování asi šestiny svých úředníků. Část zámku a bývalou pobočku kooperativy začnou využívat od podzimu. Prostory v obou budovách se pro ně nyní upravují, což si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Nový elektronický systém vstupu a výstupu z Evropské unie prodloužil letos v létě čekání na některých velkých evropských letištích, a to až na dvojnásobek. Cílem je přesněji sledovat, kdo do unie přijíždí a kdy je opouští. Má také pomoci odhalovat lidi hledané policií. Například v Holandsku se fronty protáhly na 2 hodiny a navíc letiště varují, že situace se může na podzim ještě zhoršit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu osobního auta s dodávkou řeší na Pražském okruhu na 80. kilometru u Jesenice směrem k D1. S kolonou počítejte na D11 směrem do Prahy od 37. kilometru za nájezdem z Poděbrad. Může za to dopravní omezení, zdržíte se už 20 minut. A dopravní omezení zpomaluje provoz také na D4 směrem do Prahy. Mezi 12. a 9. kilometrem budete popojíždět asi 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno a zataženo na většině území, k tomu bude pršet, místy nás čekají bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech budou silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají v severozápadní polovině území na 19 až 23, jinde 23 až 28 a na jihu Moravy bude ještě horko, tam naměří 30. Tolik zprávy, pokračuje Ráno Evropy 2 s Ondrou Vodným.
0: Jedno velký ušetření pro vás budou mít už za chvíli, tak kdybyste chtěli ušetřit nějaký kačky, tak držte vlnu i dál. Coldplay k tomu, Eva Farná.

0: 8.21, posloucháte pondělní Evropu 2, příjemné ráno, ve kterém pokud hloubáte nad tím, jak ušetřit do dalšího školního roku, aby vám zbylo i trošku na radosti, tak se vám bude možná hodit jeden hack, který je teď hitem sociálních sítí, a to je šetření na elektrických spotřebičích, které máte doma. Jo? Dokonce i když je cokoliv, co máte vypnutý, třeba televize, tak to spotřebovává v takzvaném standby režimu nějakou tu elektriku, a dokonce, když se to všechno sečte v domácnosti, tak vás to za rok může stát celou jednu měsíční fakturu. Takže jak na to pořídit si zásuvky, které si na dálku můžete vypnout nebo si načasovat, no a i když je nepoužíváte, tak je prostě vytáhnout ze zásuvky nebo vypnout prodlužovačku s proudem. Dokážete na to ušetřit celkem hodně peněz, tak berte to jako malý tip, který i kdyby nějakou tu stovečku, tisícovečku vydělal, tak se bude hodit. Hurá do toho, Ray Dalton k tomu, jsme Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno, jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hůří, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
8: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen. Jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
7: Blue!
9: Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Jasněčka.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
12: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, je 8.32, no a pak, to máte doma domácího mazlíčka, tak mi dáte za pravdu, že vám určitě dokáže zlepšit náladu, jo? Pokud máte špatný den, tak si pohladíte kočku a uleví se vám. Aspoň takhle by to mohlo vypadat, každý by rád slyšel tuhle radu, ale právě tahle rada dostala trošku ránu podle jednoho vědeckého výzkumu, který sledoval stovky majitelů psů a koček, hlásili při tom, jak se cítí nejednou denně, ale hnedka 10x 5 dní za sebou, tak potvrdila se jedna věc, že kontakt se zvířetem opravdu zvedá dobrou náladu u psů i u koček, ale nepotvrdilo se to hlavní, že zvíře funguje jako tlumič stresu, takže když na vás stres dolehne, tak přítomnost domácího mazlíčka už to nezachrání, takže lepší je tomu s domácím mazlíčkem předcházet. Snad se vám to podaří i po návratu z dovolený, to vám přeju a posílám Meduzu anebo Justina Biebera. Už za chvíli na Evropě 2.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
8: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
7: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
8: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
9: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kucharské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
9: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
11: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer.
12: A tak je to věta o jednom slově. Věta hola debilní.
9: Na Evropě 2.
13: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
14: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
9: Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101,5 FM.

0: 8.51, posloucháte Ráno na Evropě 2. No a pokud jste v lehkém zajetí letošních prázdnin a přijde vám, že se vám nějak slevají vzpomínky dohromady a nevíte, kdy jste zažili co a jestli jste to zažili letos nebo minulý rok, možná za to může, že děláte hodně stejných věcí. Jo? Je tu jeden průzkum, který mluví o tom, že se nám slevají vzpomínky, když děláme pořád to samé dokola bezmyšlenkovitě. A tak je dobrý s tím začít bojovat a dělat věci jinak. I když jste třeba strávili celý leto v práci, nebo vás teď čeká celý den v práci, tak dělat věci jinak, zaparkovat na jiném místě, každý den jinak, jít jinou cestou do práce, jiným spojem třeba vyrazit do práce, zkusit to prostě jinak, tak aby se vám vzpomínky neslévaly a údajně vám to zaručí i v případě toho, že nemáte úplně prázdniny, celkem pestrý vzpomínky na prázdniny. No, tak doufám, že ještě nějaký volno máte, že si ho užijete, tedy svým skvom bude hrát ještě do 9. na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Je 9 hodin, posloucháte Evropu 2, na Evropě 2 čas na zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: Pěkné ráno, soukromé firmy staví nové kryty. V Česku je nedostatek bezpečnostních krytů. Aktuálně jich hasiče evidují jen přes 1500. Praha proto začne vyhledávat vhodné prostory pro takzvané improvizované úkryty, tedy bezpečná místa, kde by lidé přečkali jen nezbytně nutnou dobu. Jde o podzemní chodby, sklepy nebo podzemní parkoviště. S vytipováním budou pomáhat hasiči i univerzity. Díky umělé inteligenci lze na snímcích z magnetické rezonance mnohem přesněji odhalit i ty nejmenší změny v mozku způsobené roztroušenou sklerózou. Ukázala to studie vědců z Ostravy. Porovnávali výsledky dvou systémů vyšetření magnetickou rezonancí při sledování aktivity roztroušené sklerózy v mozku. A teď už má slovo Zuzka.
2: V říjnu má začít modernizace silnice Toužim Prachomety na Karlovarsku. Stát má bezmála 78 milionů korun z DPH. Stavba bude náročná zejména tím, že bude nutné opravit jeden most přes řeku Střelu a druhý postavit znovu. Jde o jednu z posledních velkých silničních akcí kraje v letošním roce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Nákazy pohlavně přenosnými nemocemi jsou v Česku rekordní. Na nejvyšší hodnoty se dostaly zejména kapavka a syfilis. Nejvíce případů je v létě v době festivalů. Pacienti často nejsou schopni své sexuální partnery identifikovat nebo na ně nemají žádný kontakt.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: V pražské ulici Moskevská se srazila tramvaj s popelářským vozem. Podle hasičů nejsou zranění. A na D1 se hlásí nehody mezi Brnem a Vyškovem. Z Vyškova do Brna na 210. kilometru bouralo několik aut v levém pruhu. Ve směru z Brna do Ostravy na 209. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. U dálnice přistál vrtulník a kolona začíná na 205. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude oblačno až zataženo, na většině území bude pršet, místy nás čekají bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území vystoupají na 19 až 23 stupňů, jinde na 23 až 28, na jihu Moravy bude ještě horko, tam naměří 30. A po 9. hodině posloucháte dál Evropu 2 a teď už je tady taky Koťák.
0: A s Koťákem si užijte dopoledne na Evropě 2. Thomas Robin a taky Damiano David k tomu nebudou chybět. Držte vlnu, dál jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Joe Keery, neboli Steve Harrington, kterého můžete znát ze Stranger Things, to je autor týhletý naprosto fantastický písně, což je jeden z mála produktů pandemie, za který jsme opravdu vděční. Vznikala právě na přelomu pandemie a potom vyšla na desce z roku 2022. Joe Keery zde popisuje vlastně svoje dětství v Chicagu. Každý si za to Chicago může dosadit úplně cokoliv chce. No a tenhle ten single bychom možná neznali nebýt TikToku, protože tahle ta skladba vyšla kolem roku 2022, ale vybouchla na TikToku až v roce 2024 a v současné chvíli, přátelé, má jenom na Spotify 2,8 miliardy zhlédnutí. Je to pochopitelně i díky tomu fenoménu Stranger Things a tím, že vlastně Steve Harrington je zde jedna z hlavních postav, ale velice sympatický, inspirující příběh. Dokonce tam je i tak vlastně schválně obrácený ten název, protože určitě budete znát jakoby to motto nebo tu hlášku The Big Beginning of the end, začátek konce, ale tadyhle je to vlastně v opačném slovosledu. I za chviličku vám nadělíme kvalitní muziku, bude to třeba Quavo, Lenny Kravitz, taky Annabelle, no a náš oblíbenec Luis Capaldi. Tak příjemný poslech, pondělní Evropy 2.
1: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
2: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
3: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
4: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Via.
5: Europa 2.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
12: Myslím, že to bude za C. Gumák.
11: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
13: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
17: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
18: Zpátky k muzice.

0: lake until I hit the ground.
1: Žij s námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
1: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 17. srpna, svátek má Petra a my se podíváme do Německa, protože tam už se nějakou dobu diskutuje o tom, že by se zakázal, no jak to říct chytře, že by se zakázalo influencerům zkrátka chodit na tyhle ty velký utkání a natáčet si na těch utkáních content, protože těm prvoligovým i druholigovým klubům zkrátka vadí to, že ti influenceri potom ty atraktivní momenty z toho zápasu zkrátka sdílejí na svých sociálních sítích a de facto je tím vlastně jako monetizují. A s nikým se nepodělí. A to je vlastně to, co těm klubům vadí úplně nejvíce. Takže se teďka spekuluje, že by se takový fandové fotbalu, jako je třeba iShow Speed, na ten fotbal nedostali. A nebo by se tam dostali, ale bez mobilního telefonu. To je podle mě jako naprosto nepředstavitelná věc. Kdyby si iShow Speed nemohl natočit nějaký gol a potom u toho dát salto dozadu, jako nebylo by to ono. Nedokážu si to představit, zatím to je jenom návrh jednoho druhého ligového klubu a uvidíme, kolik dalších klubů se do této iniciativy přidá. My pokračujeme dalším maximem muziky, bude to třeba Fiedlersky, Remé a Alicia, tak příjemný pondělní poslech.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
5: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: Muhammad Komar na sprat.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
6: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji moc.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Xindl X chystá na Prague Open Air velký narozeninový koncert. S kapelou, speciálními hosty a filmovými projekcemi. Přijďte si užít jedinečný letní koncert ve stínu kaštanu. Xindl X. Úterý 18. srpna. Rýkrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
11: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
12: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Příjemné pondělí, posloucháte Maximum muziky, já jsem Koťák, máme 10 minut do zpráv, otevírám jedno kontroverzní téma. Současný ministr školství Robert Plaga otevřel téma, které se týká toho, jestli bychom neměli změnit vlastně letní prázdniny. To, co teďka prožíváme, jestli to zkrátka dává stále smysl. Já si myslím, že už někdy v roce 1786 za Josefa II. Ty prázdniny byly určeny na ty měsíce, prostě červenec, srpen. Ale úplně se to jakoby ukotvilo až někdy před 100 lety, kde se opravdu od toho 1. července až do 31. srpna držely tyhle ty svátky, nebo řekněme tyhle ty prázdniny především kvůli žním a dalším věcem. To už jako dneska pominulo po těch 100 letech, takže jestli by se to zkrátka jako třeba nedalo přesunout na nějaký jiný termín. No, je to dosti zajímavá a řekl bych třeskutá diskuze. Mně by se líbilo, kdyby se třeba k těm 2 měsícům přidal ještě jako třeba 1 měsíc navíc, kdyby jsme všichni třeba jenom meditovali. To by bylo podle mě úplně nádherný. Uvidíme, jestli k tomu má nějaký příspěvek Lucka Hněvkovská, která už si brousí zuby na zprávy, které proběhnou v 10 hodin. No a vy, kdybyste se chtěli zapojit do diskuze nebo si dočíst pár zajímavostí z tohoto článku, tak ho máme pochopitelně na našem webu Evropa2.cz.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. 2 výstavy, 1 vstupenka. Více na signalspace.com. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: No a my běžíme vstříc zprávám, které pro nás má Lucka Hněvkovská. Pojďme se na ně podívat. 10. hodina Evropa 2.
1: Dobré dopoledne. Ex-ministr Pavel Blažek a advokát Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Kritizovali spěch před obžalobou. Soud odmítl také podnět dříve odsouzeného Tomáše Jiříkovského. O prázdninách přibývá vážných nehod a zranění cyklistů. Nejméně 5 jich od začátku prázdnin na českých silnicích zemřelo. Rizikem na jejich straně je nepozornost, přeceňování vlastních schopností nebo chybějící bezpečnostní výbava. Problémem je často také alkohol. Pokud jde o střety s auty, tak tam je častěji vina na straně řidiče. A máme tu zprávu od Zuzky.
2: Liberecký magistrát chystá stěhování asi šestiny svých úředníků. Část zámku a bývalou pobočku kooperativy začnou využívat od podzimu. Prostory v obou budovách se pro ně nyní upravují, což si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V těchto dnech probíhá ve spodní části Václavského náměstí v Praze vzpomínková akce, aby sny nezešedly. Připomínka okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Vidět můžete dobové fotografie, historické dokumenty nebo také historickou techniku. Akce vyvrcholí 21. srpna. To tady už popoledně odstartuje hudební happening.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Na D1 hlásí nehody mezi Brnem a Vyškovem. Z Vyškova do Brna na 210. kilometru bouralo několik aut v levém pruhu. A ve směru z Brna do Ostravy na 209. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. U dálnice přistával vrtulník. Kolona začíná už na 205. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou oblačno, je zataženo a prší, bude tak celý den. Místy nás čekají i bouřky odpoledne, kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer pak budou srážky od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde 23 až 28, no a na jihu Moravy bude i dnes horko, tam naměří 30 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už opět maximum muziky. No a koťák.
0: Tak, no a koťák, děkuji. Tak poslouchejte, milí posluchači, já tady pro vás za chvilku budu mít něco opravdu od srdce. Prostě vám řeknu něco velmi upřímného a k tomu přidám maximum muziky.
3: Evropa 2.

Ed Sheeran a Bad Habits, Evropa 2. Máme 10 hodin a 17 minut, posloucháte Maximum muziky, já jsem vám slíbil, že vám řeknu něco hodně upřímného, udělám to, ale zároveň si říct, že v tom lehkém potónu toho, co vám budu popisovat, asi uslyšíte trochu závisti a když vám to tady dost dobře popíšu, možná mě minimálně pánové pochopí, proč to tak je. Když se koukám tady z okna, z toho našeho krásného nového studia, tak se tady koukám na stavbu, která se staví přímo tady naproti nám, naproti Hagiboru se staví nějaký nový komplex a je tady hodně dělníků, kteří tady pracují dnes, tedy bohužel pracují i v dešti, ale oceňujeme tu usilovnou práci, ale je tady jeden z těch dělníků, který opravdu, řekl bych, vystupuje z davu a všímají si toho i mé kolegyně, protože on celé to léto, v tom létě to je úplně pochopitelný, on tady vlastně běhá víceméně do půl těla. Jo, ale dodržuje všechny ty bezpečnostní jakoby kritéria, jakoby má boty, má přilbu, ale jinak je do půl těla. Má jen takový jako kdyby kšandy. Představte si namakanýho sympatiáka, který má fosforeskující svítící přilbu, fosforeskující svítící kraťasy na kšandách a k tomu je strašně narvaný. A ten tady chodí a furt tady přenáší nějaký traverzy zleva doprava a teďka pozor, ono do toho ještě prší, takže si představte ten obrázek toho namakaného mladého sympatiáka, který tady prostě chodí, září díky tomu, co má na sobě a nese ty těžké traverzy a ty bicáky na něm žhnou a pumpujou. Zkrátka to vypadá, jak když se tady natáčí reklama na Calvina Kleina, něco podobného. A co je horší, že naše kolegyně, byť tvrdí, že ne, tak tady občas takhle u toho okýnka jsou takový jako zamyšlený, řekl bych. Tak ti z vás, kteří musí, nevím, pracovat někde na recepci ve fitku, nebo zkrátka, když víte, že nemáte tu formu, jako já, nepovedlo se, nestihl jsem to navařit, tak pro nás je tady alespoň ta jedna naše milovaná hymna.

0: Už se jenom 13krát vyspíme, zkrátka za 14 dní návrat ranní show Evropy 2, 28. nebo 29. sezóna. Naprosto neuvěřitelná záležitost a bude pro vás jedno velké překvapení, na které se ale musíte počkat.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
6: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Kapela Krištof a Domy Aladžia v éteru Evropy 2, 10. hodina, 37. minuta, k tomu svátek mají Petry, máme 17. srpna. Mám tady ještě jeden takový menší osobní příběh, ale ve kterém se, řekněme, mnozí z vás mohou vidět, protože je to o tom, jak uvažujeme nad narozeninami. Moje přítelkyně příští vlastně týden, přesně za týden, oslaví své 30. narozeniny. Ale pozor, ono jí je teďka vlastně jako 29 a co si spousta lidí neuvědomuje, je, že právě teďka prožívá svůj 30. rok života. To teda znamená, že vlastně v ten den těch 30. narozenin má za sebou už celých 30 let, než je jako otevírá. Prostě už jsou za ní. Takže od toho dne začíná vlastně prožívat svůj 31. rok života. Já mám pocit, že tuhletu věc si spousta lidí neuvědomuje, že prostě když je vám 39, jo, oslavíte 39. narozeniny, tak přesně v ten moment začínáte slavit ten 40. rok života. Jako já vím, že se tady dojímám nad úplnou hloupostí, hodně lidí si to určitě uvědomuje, ale řekl bych, že většina lidí si to spíš neuvědomuje. Takže pokud vám je teďka 29 let, tak myslete na to, že prožíváte 30. rok svého života. Tak snad jsem vás tím nenaštval a posílám vám teda za odměnu tady třeba Bruno Mars, který by to mohl jako zachránit.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze.
3: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na pěti pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
2: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
3: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Mami, víš, co je tohle?
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
10: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
11: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 10. hodina, 51. minuta. Od mikrofonu a zdraví Koťák a v tuto chvíli vítám taky Pavla Cejnara. Pájo, ahoj. Já jsem ti to nevytáhl ten mikrofon, nebo co dělám? Tak já to nevím. Hele, a já tady mám vytaženou. Počkej, ale, aha, pardon, já tady mám dvě jedničky dokonce. Tak jo. Jdeme na to.
1: Už teď?
0: Ten je dobrý. Našli jsme se. Našli jsme se v éteru Evropy 2.
1: Tak ještě jednou, tak nazdar.
0: Tak čau. Hele, dneska prší, já to nemusím říct, mě to dělá velkou radost, ale nevím, jak je to u tebe.
1: Mně připadá, že poprchává. Já jsem jel teďka z Pardubic a mně připadalo, že jsou takový jako jenom takový, jak bych to řekl, přeháňky, lehoučky.
0: No my jsme tady ráno měli takové jako, skoro bych řekl, déšť. Skoro intenzivní déšť.
1: No.
0: A máš to rád dělat, je to takový ten, protože třeba moje holka pravidelně celý prázdniny sdílí videa podzimu, že ona to nemá ráda, to velký vedro, takový to pocení, že a tohle. Aha. A u tebe to je jak? Užíváš si to?
1: No, když zaprší, tak mám radost, že nemusím zalejvat zahrádku.
0: No vidíte to. Na všem se dá najít něco dobrého.
1: Přesně, ale jinak teplo k létu patří a já miluji léto.
0: A počkejte, abychom nebyli nepřející, já jsem si uvědomil, to nešťastný, jako přát, aby v tomto týdnu bylo hodně deště, by bylo nešťastné. Z jakého důvodu? Kdo ví?
1: Je Summer Camp Evropy 2.
0: Je Summer Camp Evropy 2 a my zdravíme táborníky a hlavního vedoucího, tedy Tomáše Zásěru. Sledujte naše sociální sítě o tom, jak se tam těm našim táborníkům daří, budou tam mít skvělý program. Můžeme ho prozradit?
1: To já nevím.
0: Tak ho prozrazovat nebude. Já to zjistím do zítra. Mějte se krásně a poslouchejte Pavla Cejnara.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma. Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
3: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
4: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy, ikonické značky dětské zábavy.

0: Lucko, jsi připravená?
1: Jak jinak?
0: Tak, minutu po 11. hodině Evropa 2 má čerstvé zprávy, pojďme na ně.
1: A přeju vám hezké dopoledne. V italských Dolomitech v neděli odpoledne horská služba zachraňovala dva Čechy. Podle italských médií byly oba v bezpečí dopraveni do horské chaty. Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech záchranáři v neděli odpoledne i v několika dalších případech. Speciální tým pro boj se suchem dnes zřejmě sestaví vláda. Má v plánu obnovit národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce dát vláda 4 miliardy korun. Ty by měly posloužit například na zadržování vody v krajině a výstavbu drobných vodních nádrží. A míříme do regionu.
2: V Karlovarské krajské nemocnici v Chebu začala fungovat ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Podle ředitelky chebské nemocnice Miloslavy Lukešové je určena pro nové malé pacienty, kteří dosud neměli svého ošetřujícího lékaře. Ordinace vznikla přestavbou bývalé lékárny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Podle informací tamních médií je nechali úřady v neděli evakuovat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dopravní omezení zpomaluje provoz na D4 směrem do Prahy. Mezi 12. a 9. kilometrem budete popojíždět asi 10 minut. A na D1 se staly nehody mezi Brnem a Vyškovem. Z Vyškova do Brna na 210. kilometru bouralo několik aut v levém pruhu. Tady se zdržíte půl hodiny. A ve směru z Brna do Ostravy na 209. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. Kolona začíná na 205. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Bude oblačno a zataženo, na většině území bude pršet, místy nás čekají bouřky. Odpoledne, kromě jihozápadní poloviny Čech, mohou být i velmi silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 23, jinde na 23 až 28 a na jihu Moravy bude nejtepleji, tam naměří 30. Po zprávách už maximum muziky a Pavel Cejnár.
0: Řekla si to krásně po tom sobotním vedru. Možná, že jsme mohli zařadit do toho jako vysílání, že teď bude letos, nebo vlastně tento týden, nádherných 22 až 28 stupňů Celsia.
1: No prosím tě, od středy už to má zase stoupat ke 30.
0: Aj, ale je léto, proč ne? Po dlouhé době vám přeju hezké pondělí, 4,5 minuty po 11. hodině, tady je vaše Evropa 2 a přeju vám pohodový den s námi.

vás Evropa 2, 11 minut po 11. hodině, tak jsem si říkal na začátek nového týdne a vůbec na začátek posledních dvou týdnů, myslím těch prázdninových, pojďme si dát nějakou pohodu. Tak volme doprava, pokud můžete trošku se pozastavit, tohle je Lola Young, Messi a vaše Evropa 2.

Ladí vás dnešní pondělní dopolední Evropa 2, tohle byly skvělý Linkin Park, 11 hodin 23 minut k tomu, no a abychom byli trošku znalí, aby jsme byli malinko, jak bych to řekl, abyste věděli, tak dnes je 17. srpen, pondělí, to vám tady říkat určitě nemusím, ale pojďme se podívat na to, kdo ze světoznámých osobností třeba dneska slaví narození, kdo se v tento den narodil, tak třeba Robert De Niro, kterého tady jistě nemusím vůbec nikomu představovat, Seana Penna, taky určitě ne, taky Thierry Henry, to je fotbalista světového rázu, ale pozor, v tento den, nebudu říkat v jakém roce, ono už to nějaký pátek bude, se narodila zpěvačka, kterou taky znáte z éteru Evropy 2, občas ji hrajeme a jmenuje se Belinda Carlisle. A takhle zní. No a Belinda umí zahrát taky další písničku. Velká gratulace Belindě a vůbec všem vám, kteří právě v tento den 17. srpna slavíte svoje narozeniny. Evropa 2 se k tomu připojuje a já jenom připomínám, že dneska slaví svátek všechny Petry. Je jich dost kolem nás, tak náhodou na nějakou nezapomeňte. Michal Schulte, anebo taky Silver Spoons. Už za chviličku, tak hezké pondělí s Evropou 2. Tvoj

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, Czechia, yeah, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: now. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Fast, low, cash, Evropo 2.
0: Evropa 2.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tak.

0: Silver Spoons na vaší Evropě 2. My, naše Evropa 2 je takovej jako pohodovej parťák k tomu, pokud náhodou jste třeba sami v tomhle tom létě, tak my jsme tady pro vás několikrát, takhle, několikrát, my jsme tady pro vás imrvére, takzvaně, 24 hodin denně. Takže pokud byste byli náhodou sami a chtěli nějakého parťáka, tak my jsme tady k tomu jako stavěný. V noci, ve dne, ráno, odpoledne, prostě kdy chcete. No a na jakémkoliv místě Čech, Moravy a Slezska, anebo vůbec po celém světě přes naši apku, která se jmenuje Evropa 2. Tak co, už jí máte? Jestli ne, stáhněte si, protože byste náhodou o něco mohli přijít. Za chviličku, pokud dál budete poslouchat, jistě nepřijdete o Evu Farnou. Dáme taky Kelvina Harrise a Regan Bowmana a Dua Lipu. A teď koukám, Eva Farná a Dua Lipa v jednom hudebním slotu. Jelikož náhody neexistují, tak to bude nějaké znamení. No a už za chviličku si řekneme, jakým způsobem můžete být šťastnější. Tak nikam neodcházejte a zůstaňte s Evropou 2. Letní vibe Evropy 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Dark Day. Nová muzika. Lost Frequencies. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a i hned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Maximum muziky. Evropa 2.

0: Ladí vás dnešní pondělní dopolední Evropa 2 Dua Lipa. Skvělá věc. Prostě má to grády. Jak z rádia, tak naživo. Naživo možná třikrát tolik. 49 minut po 11. hodině mám tady pro vás informaci, jakým způsobem můžete být šťastnější. A je to pro vás, kteří jste v práci, pro vás, kteří jste někde třeba máte volno, tak až zas nastoupíte do práce, co máte udělat pro to, abyste byli šťastní lidé. Tak představte si, jestli máte odpor k diářům a různým tabulkám, tak možná se dobrovolně připravujete o pořádnou porci endorfinů, který potřebujete k tomu, abyste šťastní opravdu byli, protože endorfíny jsou endorfíny. Je totiž dokázáno, že precizní harmonogram paradoxně přináší obrovskou svobodu a klid v duši. Jakým způsobem ten harmonogram si uděláte, to je na vás. Je to dost individuální, ale když to vemu a v krátkosti řeknu, tak plánování z vás udělá šťastnějšího člověka. Tak si naplánujte, co uděláte tento týden, plánujte si i víkend, který je za dveřmi. No, za dveřmi je pondělí, ten blbec, co to říká. No a uvidíte, že to bude hnedka o něco lepší. Tak vám přeju pohodovej a i šťastný den. Budeme rádi, když i dál zůstanete s Evropou 2. To jsme my. To na maximum.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Takováhle pohodová muzika, to je Evropa 2. Máme lehce popolední, takže čas oběda. Pokud tak činíte, tak vám přejeme, ať vám chutná. No a máme pro vás čerstvé zprávy. Lucka je připravená, pojďme do nich. Tady je pondělí, Evropa 2, 17. srpen, odbylo poledne.
1: Pěkné poledne. Meteorologové zpřísnili pro jihovýchod Česka výstrahu před velmi silnými bouřkami. Odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu. Hrozí komplikace například v dopravě nebo energetice. Počet rodičů, kteří chtějí konzultovat problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se loni obrátilo téměř 4 000 lidí, což je oproti předchozímu roku nárůst o 24%. Nejvíce řeší rodinné vztahy. Konzultace jsou stále náročnější, protože rodiče potřebují často řešit více problémů současně. Zároveň je složitější zajistit pro děti navazující psychologickou a psychiatrickou péči. Do východních Čech nás vezme Zuzka.
2: Provizorní most přes Labe v Pardubicích testovala a zatěžovala před uvedením do provozu nákladní vozidla. Dočasná mostní stavba bude otevřená od 1. září přibližně do konce příštího roku. Jde o takzvaný Baileyho most, tedy provizorní stavebnicovou ocelovou konstrukci, kterou lze rychle sestavit a přizpůsobit požadované délce a zatížení. Používá se od 2. světové války. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýly a rostou vzácné rostliny. Částku za více než 3 hektary plochy u Bíliny na Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné sbírky. Nový vlastník zajistí, že se v místě nebude stavět a hospodařit se tam bude s ohledem na přírodu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S velkým zdržením počítejte obousměrně na D1 mezi Vyškovem a Brnem. Směrem na Brno se zdržíte 20 minut kvůli dopravnímu omezení. Směrem na Vyškov je kolona na 40 minut mezi 200. a 211. kilometrem. Může za to hromadná nehoda v místě dopravního omezení.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Odpoledne má být oblačno až zataženo, na většině území bude pršet, místy nás čekají bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech budou i velmi silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území vystoupají na 19 až 23, jinde na 23 až 28, nejtepleji bude ještě na jihu Moravy, tam naměří 30.
0: Ty jsi mi říkala před hodinou, ano, že v druhé polovině týdne mají ty teploty jít opět
1: nahoru.
0: Na letní čísla.
1: Ano, no tak jenom přibližovat 30.
0: No super.
1: Letní,
0: no, já jenom, aby jsme udělali radost těm, kteří tento týden začali svoji dovolenou.
1: No jasně, to bude dobrý.
0: Taky se dočkají. No tak vy se dočkáte taky, zůstaňte s námi. Ray Dalton anebo Pauly Garant už za chviličku. Kladí vás Evropa 2, no a pokud zůstanete s námi, samá dobrá muzika. Pokud jste u oběda, ještě jednou přejeme dobrou chuť, ať vám chutná 17.

Lucky, tak se jmenuje písnička, kterou právě teď slyšíte z Éteru Evropy 2. Za chviličku Martin Garrix s Edem Sheeranem, anebo taky Justin Bieber. Ale za chviličku si řekneme taky o takovým Lucky na sicilské pláži. Co se stalo? Za chvíli detaily.

0: Hezké pondělní odpoledne vám přejeme, už máme 22 minut po 12. hodině, doufám, že vám oběd chutnal, anebo právě teď chutná. No a já jsem malinko naznačil, že si řekneme, že někteří na jedné sicilské pláži zažili takový laky, jako štěstí, nebo dalo si říct, no možná, jak to vezmeme, z jakého úhlu pohledu. Představte si, že návštěvníci pláže na jihu Sicílie, teď si mnozí z vás řeknete, že jste tam měli jet, že jste tam měli bejt, ale to se nedalo předpovídat nebo předpokládat, že se tam něco takového stane. Tak návštěvníci pláže na jihu Sicílie nedávno se nestačili divit, když kolem nich, oni plavali, jo, byli tam, koupali se, kolem nich začaly na hladině plavat eurové bankovky. Uvolnili se na rychlost takových odhozených plastových tašek, které obsahovaly balíčky tyhle ty evropské měny v celkové nominální hodnotě 670 tisíc eur, což je v přepočtu na naše asi 16,2 milionu korun. Tak oni se koupali, byste věděli, jak to tam vypadalo, jako to okamžitě všichni jako naskočili do té vody, začali sbírat a tak podobně a tak podobně. Jak se tomu stalo? No, byli tam nějaký jako překupníci, víte, Sicílie, možná nějaký peníze z nějakého černého obchodu, rychle to tam vyhazovali, ono se to tam takhle jako ty vlny to dovedly až k té pláži, teď to tam pozbírali, ale okamžitě zasáhla policie a teď možná někteří si říkáte, někdo se tam obohatil, těch euráčů tam bylo opravdu hodně, ne, oni to tam jako obšancovali, ty policisti, no a všichni museli předkládat veškeré tašky, když odcházeli z té pláže, no a zachránili snad úplně všechno, takže nikomu nic moc nezůstalo, takže všechno dobře dopadlo. Tak já si myslím, ale když takhle najdete z nějakého takového případu nějaké věci, nějaké peníze, tak já bych to možná taky vrátil, protože si říkám, kdybych si za to něco koupil, tak by mi potom bylo ještě zlé. Takže tady to dobře dopadlo, vám ostatním přejeme pohodový den, ať zažijete na plážích, pokud to máte ještě před sebou cokoliv, tak jenom ať je to v pozitivním smyslu. To vám přeje vaše Evropa 2.
1: To je léto na maximum. Evropa 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
1: Zpátky k muzice.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Hezké pondělí vám inčuju. Lehce po půl jedné mám tady jednu pozvánku, která by vás neměla minout. Letošní ročník Prague Open Air se pomalu blíží do finále, ale před sebou máme ještě několik skvělých večerů. Tak prosím vás, hnedka na ten zítřejší vás zvu. Xindl X vystoupí v Riegerových sadech. Bude to úterý 18. srpna, pražské Riegerové sady. Chystá se velký narozeninový koncert s kapelou, speciálními hosty a dokonce i filmovými projekcemi. A jako host večera otevře písnička Láska a v prodeji zbývají poslední vstupenky. Pozor na to, je to zítra, 18. srpen, pražské Riegerové sady. No a o den později, středa 19. srpen, na co doporučuje Evropa 2, je Areál 7 Holešovice a David Koller. Ano, hnedka o den později Koller v holešovickém Areálu 7. Je to letní koncert, který připomene 20 let jeho kapely a zazní v něm jak známé hity i nové skladby. Zítra v úterý 18. Xindl X, Riegerovy sady, pražské Riegerovy sady, David Koller, o den později, středa 19. srpen, Areál 7, Holešovice. Evropa 2 víc jak doporučuje.
2: Letní vibe Evropy 2. Novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
3: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: A tak je to věta o jednom slově. Věta hová debilní.
0: Na Evropě 2.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Xindl X chystá na Prague Open Air velký narozeninový koncert. S kapelou, speciálními hosty a filmovými projekcemi. Přijďte si užít jedinečný letní koncert ve stínu kaštanů. Xindl X. Úterý 18. srpna. Rígrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
10: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
10: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
11: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
12: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Nemůžu si pomoct, já tam vidím toho Jamese Bonda, vždycky, když to slyším. Adele Skyfall na vaší Evropě 2, přesně 49 minut po 12. hodině. Hezké pondělí vám přeju. Jako James Bond už za chviličku přijde do studia můj kolega Jindra Ekl. Doufám, že se na něj těšíte stejně jako já. Damiano David, Kamrat a další čerstvé zprávy ve 13 hodin, to pro vás chystáme. Mějte se hezky, ještě jednou připomínám, že Petry mají svátek, velká gratulace, nezapomeňte na kámošky, kámoše, manželky, milenky a nebo někoho úplně jiného, kdo se jmenuje Petra. Tak a vám ostatním přeju pohodové pondělí zítra, opět lehce před 11. hodinou tady na Evropě 2. Ahoj.
1: Tvoje léto na maximum.
2: Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Evropa 2.
1: Maximum tvý muziky. Maximum.

0: Máme po jedné hodině, posloucháte Evropu 2. Pondělní zprávy jsou tady v jednu. Pojďme na to.
1: Dobré odpoledne. České nemocnice mají nedostatek dárců krve. Každým rokem jich totiž ubývá. Loni darovalo krev 348 tisíc lidí. Předloni jich bylo ale o 14 tisíc více. Darovat může plnoletý a zdravý člověk. Podle dostupných údajů krev potřebuje každý desátý pacient v nemocnici. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili. Volby proběhnou 9. a 10. října. A teď už má slovo Zuzka.
2: Karlovarské krajské nemocnici v Chebu začala fungovat ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Podle ředitelky chebské nemocnice Miloslavy Lukešové je určena pro nové malé pacienty, kteří dosud neměli svého ošetřujícího lékaře. Ordinace vznikla přestavbou bývalé lékárny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Nový elektronický systém vstupu a výstupu z Evropské unie prodloužil letos v létě čekání na některých velkých evropských letištích, a to až na dvojnásobek. Cílem je přesněji sledovat, kdo do unie přijíždí a kdy je opouští. Má také pomoci odhalovat lidi hledané policií. Například v Holandsku se fronty protáhly na 2 hodiny a navíc letiště varují, že situace se může na podzim ještě zhoršit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se dnes můžete na D35, jedním pruhem se jede na 245. kilometru ve směru na Hradec Králové. A pravý pruh je zavřený na D1 mezi 294. a 292. kilometrem směrem na Brno.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme oblačno, zataženo, na většině území prší, místy nás čekají bouřky. Odpoledne, kromě jeho západní poloviny Čech, i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jeho západu ubývat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde 23 až 28. Na jihu Moravy bude horko, tam naměří ještě 30 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Včera jsme byli úžasný svědky, tedy úžasného, úžasné věci a fenoménu. Padal déšť. To bylo opravdu skvělý. Za chvíli si to ještě trošku více zblízka pojmenujem. Tady na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, tak co jste na to říkali včera? Ono zapršelo, to byl snad ještě větší úkaz než samotné částečné zatmění slunce. Zapršelo asi po snad 20 dnech. Dalo by se říct jako plošně, jo, v České republice. Samozřejmě, že byly sem tam nějaký tedy lokální přeháňky v uplynulých týdnech, ale nic moc. Dokonce už to bylo tak daleko, že vlastně začaly takzvaně trošku lhát radary. Co tím myslím? No, je to o tom, že ten vzduch v nižších polohách, myslím třeba, nevím, do 100 metrů nad zemí, tak byl už vlastně tak suchý strašně, že ty kapky některé ani nestačily dopadnout na zem, protože se vypařily během té cesty. Zní to extrémně, ale extrémní to fakt je. No, takže proto vlastně spousta lidí třeba se někdy ocitla v momentu, kdy měla zapnutý radar, na něm samozřejmě barvy od modrý, zelený, žlutý, až klidně k červený a ono pár kapek a divili se, proč se to jako nefunguje nebo co se s tím přesně děje. No, tak včera naštěstí se tedy to podařilo už prolomit. Teď je to otázka, jestli je to jen prostě otočka počasí, který se snaží v úvozovkách držet nějaký balanc, nebo to bylo, byla to zmanifestovaná prostě myšlenka a přání skutečně milionů lidí. Tak či onak se to stalo, bude se to dít zaplať pávu i následujících několik dní. Ptáte-li se na to, jestli to vyřeší sucho, nevyřeší. Z části, jo, jako samozřejmě požáry a tak dále. Do hloubky, tam je to nižší mnohem, ta pravděpodobnost, do hloubky 40 cm se to z části řeší, ale samozřejmě po 40 cm úplně ne. Na to by bylo potřeba ideálně 2 až 3 měsíce trošku nadprůměrných srážek a hlavně ty zásoby jako takový se doplňují potom od října až třeba do března během zimy. Takže to bude hrát tedy zásadní roli v následujících měsících a taky v tom, jaký léto bude příští rok. Protože jakože je zaděláno na velký průser, to všichni víme. Teď je otázka jenom, jak to dopadne. Tak si držme palce.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Včera, v neděli, respektive ne včera, kecám, předčírem, proběhl na hradu nebo tvrzi Malešov, nedaleko Kutné hory, opravdu jeden takový zajímavý happening, který je vlastně jen a pouze díky hře Kingdom Come Deliverance, ať už jedna nebo dvě, protože takový ty středověký kořeny minimálně v České republice docela dost tak jako upadaly, umíraly a musím říct, že je úžasný, nejenom to, jakým způsobem byla úspěšná Kingdom Come, zejména tedy Deliverance 2 po světě, ale vlastně i to, jak to vzbudilo zájem o lokality různý v Čechách, o Kutnou horu jako takovou, o další různý výsky a vesnice, městečka, kde tedy právě ta hra probíhala, samozřejmě existují dodnes. Možná pravda, už takovou radost nemají ty, kteří tam bydlejí, protože mnohdy se stává, že tyhle ty místa jsou v obležení turistů nejen z České republiky, ale i ze světa. A podobně to právě bylo i v té malešovské tvrzi, kdy vlastně skutečně tam sjeli fanoušci, jasně hlavně z Česka, hlavně z Evropy, ale samozřejmě i ze světa. Aby tady nejen jakože se dozvěděli novinky od vývojářů Kingdom Come, ale zároveň zažili i tu pravou středověkou atmosféru. Tak jsem koukal na fotky, říkal jsem si, jo, hezký. To je skutečně takový jako jedno z už míň míst, kde trošku ty kořeny ještě furt jako můžou být vidět i v rámci těch kostýmů a tak dále. Jinak už to jsou samozřejmě dneska cosplaye, Avengers, že? Spíš jakoby už věci z animáku a tak. Středověk pomalu jistě mizí. Ale je vidět, že ještě úplně nedodýchal.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
3: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Zveme všechny děti na oslavu pátých narozenin Karol a Kvído, která se koná v sobotu 22. srpna ve Žlutých lázních. Těšit se můžete na koncert s živou kapelou, stanete se součástí natáčení nového videoklipu a zažijete party, na kterou jen tak nezapomenete. Více o programu a vstupenkách na karolakvido.cz.
5: Partnery akce jsou Mateří Douška a Prasátko Piggy. Ikonické značky dětské zábavy.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
6: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
0: Song za trest.
7: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
6: To je retard.
0: Na Evropě 2. Držíme ti flek i v písku. Evropa 2. 103,6 FM.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

melounu naopak. Tak jsem si říkal, že to je vlastně taková příjemná zpráva, aspoň jedna z mála, že vlastně nemusíte už dneska v krámě, když půjdete si koupit meloun, budete mít na něj chuť, není vůbec už potřeba nějak ťukat na něj, no. Když už teda jako vůbec byste chtěli kontrolovat, tak ta šťopka, jo, je jako dost důležitá. Musí být dobře vyschlá a podobně, jo. Tam hodně poznáte podle toho, že ten meloun je tedy dobře zralý. Jo. To ťukání nevím přesně, co jakoby zjišťuje. Nicméně, tentokrát to nemusíte dělat, protože vlastně melouny jsou většinou vyzrálým skvěle, protože teplomilný plody obecně dozrávají samozřejmě rychleji, protože byla velmi jako konzistentní sezóna. Velmi konzistentní. A takže i rajčata a podobně, jo, je to v tomhle tom směru je to samozřejmě naprosto úžasný. Teď už by mohlo tedy aspoň 2 měsíce v kuse prostě pršet a budeme všichni spokojení. Evropa 2, 8.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Pěkné odpoledne. V Česku je stále více nakažených lidí, pohlavně přenosnými nemocemi. Na nejvyšší hodnoty se dostaly zejména kapavka a syfilis. Nejvíce případů je v létě v době festivalů. Pacienti často nejsou schopni své sexuální partnery identifikovat nebo na ně nemají žádný kontakt. Díky umělé inteligenci lze na snímcích z magnetické rezonance mnohem přesněji odhalit i ty nejmenší změny v mozku způsobené roztroušenou sklerózou. Ukázala to studie vědců z Ostravy. Porovnávali výsledky dvou systémů vyšetření magnetickou rezonancí při sledování aktivity roztroušené sklerózy v mozku. Teď už má slovo Zuzka.
2: Provizorní most přes Labe v Pardubicích testovala a zatěžovala před uvedením do provozu nákladní vozidla. Dočasná mostní stavba bude otevřená od 1. září přibližně do konce příštího roku. Jde o takzvaný Baileyho most, tedy provizorní stavebnicovou ocelovou konstrukci, kterou lze rychle sestavit a přizpůsobit požadované délce a zatížení. Používá se od druhé světové války. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Soukromé firmy staví nové kryty. V Česku je nedostatek bezpečnostních krytů. Aktuálně jich hasiči evidují jen přes 1500. V případě ohrožení by jejich kapacita vystačila jen pro zlomek obyvatel. Praha proto začne vyhledávat vhodné prostory pro takzvané improvizované ukryty, tedy bezpečná místa, kde by lidé přečkali jen nezbytně nutnou dobu. Jde o podzemní chodby, sklepy nebo podzemní parkoviště. S vytipováním budou pomáhat hasiči i univerzity.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S omezením dnes počítejte na Hradecké D11 mezi 78. a 79. kilometrem jede pomalu vozidlo údržby. A další vozidlo údržby vás může zdržet na cestě po D1 mezi kilometry 93 a 119 směrem na Brno.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme oblačno až zataženo, na většině území prší, místy nás čekají bouřky. Odpoledne, kromě jeho západní poloviny Čech, i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jeho západu ubývat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde 23 až 28. Na jihu Moravy bude horko, tam naměří ještě 30 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Už víte, hodně budete vědět za chvíli, ještě víc v následující hodině. Hezký odpoledne.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, elektromobilita se stává prakticky elektroaviatikou. Určitě jste možná zaznamenali onu technologickou novinku, že tedy, která se už samozřejmě testovala dlouho a dlouho, že tedy největší bateriový letadlo světa poprvé vzlítlo ve vzduchu, vydrželo 27 minut, jo. Což není úplně moc, že? Jakoby nikdy, zcela jistě nikdy, nebo ne, takhle asi nikdy neříkej nikdy, jo, ale jako při těch technologiích a tom vývoji to zatím skutečně vypadá, že jen tak se asi nepodaří to, aby nahradil ten pohon, zejména v rámci teda letectví, na dlouhý trasy, to znamená na XY hodinový lety, prostě fosilní palivo, jo. To asi tak jako nejspíš nebude ještě dlouho, ale jako jasně, vůbec jako tohle aero, který vzlítlo, vypadá to jak ATR-ko, je to hornoplošník, což je skvělý, na kratší lety paráda, vrtulák, samozřejmě tam jsou tedy čtyři motory, ne dva, jako u té turbovrtulový tedy podoby, benzínový, že, ale jo, 27 minut furt jako jde, pakliže by dokázali aspoň zdvojnásobit tu kapacitu. Ono ostatně tohleto letadlo má být právě předzvěstí 30-místního Aera S30, který tady má posléze jako lítat. Jo, tak nějaký kratší vzdálenosti samozřejmě ano. A do té doby pochopitelně bude potřeba takzvaný AVGAS, Aviation, prostě gas, který má vysoký oktanový číslo a jinak se asi prostě jako bez toho neobejdeme. Ale jako je to velmi zajímavý vidět vlastně tenhle ten druh pokroku právě v lítání. To je samozřejmě jako skvělá věc. Co by tedy pilot takových těch menších sportovních letadel, tak si pamatuju, že třeba byly i Větroně, který, nebo ne, že byly, oni jsou a budou. Větroně, který měli buď malou turbínku s malou zásobou paliva, a nebo právě měli elektromotor, jo, který vlastně otevřel tu vrtuli vepředu a to letadlo mohlo nastoupat a pak jste si užívali dál klouzání. Jo, tam to zcela jistě má jakože velký smysl a to, co se teďkon stalo, klobouk dolů, samozřejmě, no. Akorát uvidíme, jak to prostě do budoucna bude a kde vlastně budou ty limity a pak, že se budou tedy posouvat dál, tak jako skvělý, no. Může nás to jenom překvapit.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Ano.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: No paráda, posloucháte Evropu 2 a nad některými místy České republiky velmi silný bousky, nádherná záležitost, i když takhle, jo, musí to mít samozřejmě zase nějaký ten limit, že? Aby člověku jako neulítla střecha nad hlavou. Nicméně, jo, skutečně, co se týče srážek, tak nám tedy poslal kousíček, nebo se nám jako poslal kousíček těch vlnění vlastně nad Atlantickým oceánem. Z nich vždycky vypadává sem tam nějaký kus sráže, který vlastně dolítne až do Evropy. Teď evidentně budeme zásobeni v tomhletom týdnu docela dobře, což je úžasná zpráva, která přišla skutečně jako už za 5 minut, ne že za 5 minut 12, 5 minut spíš po 12. hodině. Mám pro vás jeden tip, kdybyste náhodou chtěli, kdybyste se jako zajímali třeba o to počasí víc díky tomu, jak vypadalo u nás v České republice léto. Já totiž jsem narazil na sociální síti X, na jeden profil, jo, který jsem jako tak zběžně viděl a říkám, ten má nějaký moc přehnaný predikce, to bude nějaká určitě dezinfo nebo nějaký prostě nesmysl. A vlastně jsem zjistil, že tenhle ten frajer se nemýlil posléze ani jednou, jo. Ten profil se jmenuje Weather Watcher 07. Sledovač počasí 07 v anglickém jazyce. Je to někdo z Evropy a já si pamatuju, že když vlastně na začátku prázdnin, jo, potom byla ta tendence toho příchodu té první vlny veder, tak on právě vždycky jako vyznačí na té mapě nějakou tu anomálii, kterou si myslí teda, že bude jakoby zásadní, a vlastně tam jakoby psal, vlastně Evropu čeká v tuhletu chvíli opravdu jako velký ten takzvaný heat dome, takže taková ta teplotní kopule, která prostě uzavře Evropu na víc jak týden do extrémního horka, teploty budou prostě 40 stupňů jako na středním východě, a já jsem tehdy na to koukal, na začátku prázdně říkám, to je nesmysl, opravdu to je kravina. No a posléze tedy jsem si řekl, jo aha, tak pozor, tak asi se jako úplně tenhle týpek neplet. No a posléze jsem se vždycky díval dál na ty predikce a skutečně jako všechny, úplně všechny, včetně týhletý už dobrý predikce, že nás čekají nějaký srážky, tedy vyšly. A vyšlo to mnohem dřív, než třeba potom na těch jako velkých webech, nebo než se to třeba předpropsalo, i do těch jakoby velkých modelů, ať už evropských, nebo třeba Aladinu, jo, což je ten náš model, že... Tak Weather Watcher 07, kdyby náhodou vás to zajímalo víc, než jako je běžné.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, Káťa už přišla tedy do studia.
1: Ahoj, já jsem dneska Miss Mokrý tričko, musím.
0: No to teda seš. No a jaký to je jako pocit takhle se setkat s deště vlastně po více skoro jak 20 dnech, no měsíci necelým vlastně. Nebo jestli jsi se nesetkala s deštěm někde jinde třeba jako.
1: Já jsem se nesetkala, ale jako takhle no, nevadí mi to, já vím, že ta příroda to potřebuje. Já to teda nepotřebuju a moje teorie je, že by mělo pršet v noci.
0: Ano, což se i včera stalo.
1: To se stalo a právě za mě to stačilo.
0: Stačilo? To říkala taky jedna paní, a pak ale zjistila, že to nestačilo.
1: Ne, samozřejmě, já jsem ráda, že prší, ale tak jako decentně, víš, jako že mi to přijde jak ode zdi ke zdi, prostě velký vedra, velký deště.
0: Teď jsem právě viděl, víš, tak jako meme, který samozřejmě koluje logicky, jo, a byly tam ty čtyři období,
1: no.
0: A tam léto, podzim, zima, tohle, jaro, a teď tam byly ty původní, a pak tam byly ty, bohužel, novodobí, že jo, no a byly tam ty extrémy, jo, tak jako na jaro tam byly, ne u nás, ale že, hurikány a podobně, léto samozřejmě, že totálně vyschlo všude.
1: Ale já jsem jako letní typ, jo, takže jak všichni nadávali na ta vedra, tak já jsem jako mlčela, abych samozřejmě nedostala hejt,
0: ano.
1: Ale v duchu jsem se jako tetelila, protože,
0: jo.
1: Nebo já nepotřebuju 40, ale chtěla bych, aby léto bylo delší, aby to nebylo prostě měsíc v roce,
0: jo,
1: a pak
0: jo,
1: zase čekáme na zimu.
0: No to bude delší,
1: no,
0: to se neboj, to se máš na co těšit tím pádem.
1: Já se těším, já už objednávám zimní bundy a...
0: No tak jo, Káťo, užij si vysílání.
1: Díky.

0: Posloucháte Evropu 2, bylo 15 hodin, a to znamená, že jsou tady zprávy a Lucka Hněvkovská.
1: Pěkné odpoledne. Česko v tomto týdnu čekají přeháňky i bouřky. Ojediněle také přívalový déšť a krupobytí. Proti předchozímu období se také ochladí, ale jen na chvíli. Nejchladnější bude úterý. Od středy by ale maxima neměla být od 30 daleko. Na Moravě se mohou dostat i na tuto hranici. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. O prázdninách přibývá vážných nehod a zranění cyklistů. Nejméně 5 jich od začátku prázdnin na českých silnicích zemřelo. Rizikem na jejich straně je nepozornost, přeceňování vlastních schopností nebo chybějící bezpečnostní výbava. Problémem je často také alkohol. A máme tu zprávu od Zuzky.
2: Liberecký magistrát chystá stěhování asi šestiny svých úředníků. Část zámku a bývalou pobočku kooperativy začnou využívat od podzimu. Prostory v obou budovách se pro ně nyní upravují, což si vyžádá zhruba 10 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Stavební dělníci při renovaci domu v Belgii objevili minulý týden ve zdech sklepa s kříži se zlatem. Jeho hodnota se odhaduje na 9 milionů eur. V přepočtu asi 218 milionů korun. Podle BBC se nyní čeká, komu poklad připadne.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S omezením dnes počítejte na Hradecké D11 mezi 78. a 79. kilometrem jede pomalu vozidlo údržby. A další vozidlo údržby vás může zdržet na cestě po D1 mezi kilometry 93 a 119 směrem na Brno.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou oblačno až zataženou, místy nám prší. Místy také hlásíte bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od jeho západu ubývat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území stoupají na 19 až 23, jinde na 23 až 28 stupňů. Nejtepleji je na jihu Moravy, tam měří až 30. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Katka Hašková.
0: No a já vám řeknu, jak prý můžete vypadat úspěšně. Jsou na to některé triky, no a taky budeme hrát třeba The Weeknd, We Are Domi nebo Damiano David už teď. Evropa 2.

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2, tohle Black Eyed Go a Ava Max, Whatever. No a já vám teď dám návod, jak vypadat úspěšnější. Bohužel ne na to, jak být úspěšnější, na to jsem návod nenašla, ale na to, jak tak působit, jsem návod našla, tak poslouchejte. Je to teda trošku jak takový jako rychlokurs, jak předstírat, že máte život pod kontrolou. Třeba, když s někým mluvíte, položte telefon displejem dolů. Působíte pak soustředěně a dáváte najevo, teď jsem tady s vámi. A zároveň nevidíte těch 17 notifikací, které vám připomínají, že život pod kontrolou rozhodně nemáte. Další rada je třeba noste hodinky, abyste kvůli času nemuseli pořád vytahovat ten telefon, protože když se podíváte na zápěstí, tak jste profesionál, ale když se podíváte na mobil, tak jste člověk, který se tváří, že ho nebaví ta schůzka. Pak prý taky pomáhá nosit všude zápisník, jako nemusíte si tam zapisovat nic zásadního, stačí ho občas otevřít, zamyšleně přikývnout a napsat si třeba, nevím, koupit jar. Okolí netuší, že neřešíte strategii firmy. Máte taky chodit o pár minut dřív a hlavně mluvit pomalej. Obávám se, že já nikdy úspěšně působit nebudu, protože pomalá rozvážná řeč působí sebevědoměji a autoritativněji. Takže možná, já možná nejsem zmatená, já možná mluvím jenom rychle. No a moje oblíbená rada, na pracovním obědě si objednejte něco jednoduchého. Údajně pak působíte rozhodně a sebejistě, takže žádné. A je ta omáčka zvlášť, a šlo by místo brambor a bramborovou kaši. Úspěšný člověk prostě řekne steak a dál buduje impérium. Je to vlastně jako zajímavé, že spousta těch věcí nemá s úspěchem absolutně nic společného, ale jsou to takové malé signály, ze kterých si o nás ostatní skládají obrázek. Je klidný, připravený, nikam se nežene, má svůj čas pod kontrolou. Takže jestli chcete působit úspěšněji, hodinky na ruku, telefon displejem dolů, zápisník pod paži a mluvit pomalu. A kam jdete, to není důležité, ale hlavně tam přijďte o 5 minut dřív. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker a Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: A raz, dva, tři, 4,21.
14: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
15: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
16: Ahoj kamarádi! Právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.
17: Falcon uvádí děsivý svět za hranicí reality. Místo, které mělo zůstat minulostí. Vzpomínky, které jen tak nezmizí. Insidious jsou mezi námi. Pouze v kinech od 20. srpna.
18: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: 15 hodin 35 minut vyladíte Evropu 2 maximum muziky. Představte si, že ráno zaspíte o 2 minuty. Ujede vám tramvaj, takže jedete jinou. A v té tramvaji potkáte někoho, koho jste dlouho neviděli. A začnete si povídat a on vás třeba pozve na nějakou akci a vy na té akci potkáte nějakého člověka, se kterým rozjedete biznis. Nebo prostě stane se něco, co by se bez těch 2 minut zpoždění nikdy nestalo. Tak a tato situace nebo tenhle ten princip má své pojmenování a říká se tomu efekt motýlích křídel. Jednoduše řečeno, je úplná maličkost, jako to zaspání, může spustit řetězec událostí, který nakonec vede k velké změně. Pojem pochází z teorie času a chaosu, které nerozumím, ale často se vysvětluje větou, že mávnutí motýlích křídel na jednom konci světa může ovlivnit počasí na druhém. To samozřejmě neznamená, že motýl mávne křídlem tady v Česku a v Americe mají tornádo. Jde o to, že jedna malá změna ovlivní další věc a ta zase další a počase ten výsledek může být úplně jiný. No a v běžném životě to známe taky. Zaspíte, někam nejdete, naopak někam jdete, sednete si na jiné místo, někomu náhodně odpovíte a nikdy nevíte, co tím odstartuje. Takže, až vám příště ujede tramvaj, nerozčilujte se. Třeba je to váš efekt motýlých křídel. A nebo vám prostě jenom ujela tramvaj. No, to zjistíte až časem. Ale stejně, spěchat se nevyplácí. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Dark Day.

0: Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Zámková bílo-antracitová dlažba za akční cenu 445 korun za metr čtvereční i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
8: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
10: Xindl X chystá na Prague Open Air velký narozeninový koncert s kapelou, speciálními hosty a filmovými projekcemi. Přijďte si užít jedinečný letní koncert ve stínu kaštanů. Xindl X, úterý 18. srpna, Rýkrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
11: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
12: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
13: Držíme ti flek i ve Strakonicích. Evropa 2, 95.3 FM.

0: Posloucháte Maximum muziky, Single X nás se chce vzít na dovolenou, ale já bych tenhle vstup chtěla věnovat všem těm z vás, kteří už mají pravděpodobně po dovolené, nebo méně pravděpodobně před dovolenou. Prostě těm z vás, kteří nás právě teď poslouchají v práci. Ať už vám Evropa 2 hraje klasicky z rádia, nebo nás třeba posloucháte přes naši aplikaci. Psala mi teď moje kamarádka Lenka, že si mě naladila, což mi samozřejmě udělalo radost. A mě napadlo, je vlastně rádio při práci dobrý nápad? A jestli máte pocit, že rádio v práci je jenom kulisa, tak to není pravda. Existují totiž výzkumy, které se zabývaly tím, co s námi dělá hudba během práce. A ukazuje se, že může zlepšovat náladu a za určitých podmínek i pracovní výkon. V jedné studii dokonce lidé bez hudby pracovali pomalej a hodnotili svou náladu mnohem hůř. Samozřejmě taky záleží na tom, co děláte za práci. Pokud se snažíte pochopit nějakou komplikovanou smlouvu, tak vám asi Single X, který jede na dovolenou, úplně nepomůže, když si s ním ještě budete navíc třeba zpívat. Ale u té rutinnější nebo opakující se práce může hudba pomoct právě s tím, jak je to monotónní a prostě vám to udělá takový příjemnější pracovní den. No a rádio, tak rádio má proti samotnému playlistu nebo jenom jako hudebnímu podkresu ještě jednu zajímavou vlastnost. A sice, že střídá hudbu, mluvené slovo a další obsah, takže může vlastně fungovat jako taková společnost nebo právě narušení té monotónnosti. Edison Research dělal přímo průzkum poslechu rádia na pracovišti mezi více než asi tisícovkou zaměstnaných dospělých a zjišťoval mimo jiné právě to, proč lidé při práci si to rádio pouštějí a prý jim to zvedá náladu. No. Takže pokud nás právě teď posloucháte v práci, můžete si to ode dneška naprosto skvěle obhájit, ale já neposlouchám rádio, já si optimalizuju pracovní prostředí. No a kdyby měl váš šéf nějaké připomínky, tak mu řekněte, že to je podložené výzkumem. A hlavně mu neříkejte, že jsem vám to říkala já. Tohle je Evropa 2.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
5: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.
6: Evropa 2. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 17 hodin a jsou tady zprávy s Luckou Hněvkovskou, zprávy Evropy 2.
1: Dobré odpoledne. V italských Dolomitech v neděli odpoledne horská služba zachraňovala dva Čechy. Podle italských médií byly oba v bezpečí dopraveni do horské chaty. Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech záchranáři v neděli odpoledne i v několika dalších případech. Spotřeba energií roste, a to přesto, že kvůli válce s Íránem v prvním pololetí stouply velkoobchodní ceny. U plynu o více než polovinu, u ropy o pětinu. Současně ale stoupla také spotřeba plynu i elektřiny asi o 3%. Více energií odebírají domácnosti i podnikatelé. Analytici upozorňují na pomalejší plnění zásobníku plynu než v minulých letech, a to po celé Evropě. V těch tuzemských je momentálně 64%. Podle rezortu průmyslu by ho ale v zimě mělo být dost. A další zpráva je od Zuzky.
2: V Plzni probíhá multižánrový festival Na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě, která potrvá do 22. srpna, se letos kvůli rekonstrukci centrálního náměstí a střechy katedrály přesunula do areálu kreativní a kulturní zóny Depo 2015. Další scény jsou v docházkové vzdálenosti a vstup je zdarma. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Chorvatská policie uvedla, že zadržela 4 osoby podezřelé ze založení ničivých lesních požárů, které v posledních dnech vypukly na pobřeží Jaderského moře. Od čtvrtka pobřeží v několika lokalitách trápí kolem desítky požárů. Na 2000 lidí museli v pátek evakuovat, z toho asi 300 českých turistů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Omezením dnes počítejte na Hradecké D11. Mezi 78. a 79. kilometrem jede pomalu vozidlo údržby. A další vozidlo údržby vás může zdržet na cestě po D1 mezi kilometry 93 a 119 směrem na Brno.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou oblačno až zataženo, místy nám prší. Místy také hlásíte bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území stoupají na 19 až 23, jinde na 23 až 28 stupňů. Nejtepleji je na jihu Moravy, tam měří až 30. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Katka Hašková.
0: No a my se v poslední hodince podíváme třeba do kin, protože se natáčí film Love a taky vám řeknu, proč byste měli nakupovat v sekáčích.

0: díky, že posloucháte. No a my se podíváme do světa filmů, protože Lavi končí s fotbalem. Což je vlastně docela odvážné tvrzení o člověku, u kterého si celou dobu nejsme jistí, jestli s fotbalem vůbec kdy začal. Každopádně se právě natáčí Vyšehrad 3, psáno s Y3, a má to být definitivní rozlučka Julia Laviho Lavického. A tentokrát mu tvůrci konečně dopřejou opravdický zápas, opravdu velký zápas. Natáčení je mimochodem sportovní výkon samo o sobě. V těch největších vedrech měl podle Jakuba Štávka umělý trávník na Vyšehradě kolem 80 stupňů a Štáb na něm trávil až 12 hodin denně. Producent Tibor Pouba to popsal tak, že vám při běhání po hřišti oheň olizuje kotníky. No a tvůrci tentokrát evidentně poslechli i fanoušky a po dvojce si uvědomili, že jim tam chyběla jedna zásadní věc, protože Glavy mu patří jeho agent Jarda. Takže Jakub Štáfek a Jakub Prachař jsou zpátky jako dvojka a trojka má celkově se vrátit ke kořenům toho původního Vyšehradu. Tak vám míň rozmáchlá víc fotbalů, starých postav a taky samozřejmě společných průšvihů. A že je vůbec co uzavírat, já myslím, že z toho internetového seriálu se za 10 let stal docela fenomén a oba ty dosavadní filmy přivedly do kin dohromady prý přes 1,25 milionu diváků. No takže Lavi dostane svůj poslední velký zápas a vzhledem k tomu, jak známe Laviho, bych si úplně nevsadila na to, že se to dohraje v 11. No, co všechno už o Vyšehradu 3 víme a kdo má dorazit do kin, kdy má dorazit do kin, tak to najdete na webu Evropy 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Beje on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
5: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Via.
6: I can do this with my eyes.
7: Europa 2.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Žij s námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: díváme do sekáčů. Protože my žijeme v době, kdy na nás ze všech stran něco křičí, kup si tohle, tohle už není trendy, tohle potřebuješ nové, vyšla nová kolekce. No a proto mně přijdou sympatické právě tyhle ty obchody z druhé ruky. A dneska je ideální den o tom promluvit, protože je Národní den secondhandů. Asi teda v Americe, ne u nás, ale to je jedno. Já mám sekáče ráda, líbí se mi ta myšlenka, že ne všechno musí být nové, aby to bylo hezké nebo kvalitní, že věci, které už někdo nechce, může někdo jiný objevit a říct si, tyjo, to je super, jak to někdo mohl vyhodit nebo dát pryč. Ale zároveň si myslím, že nakupovat v secondhandu se musí umět. Já třeba obdivuju lidi, kteří tam přijdou, třikrát hrábnou do regálu a vytáhnou dokonalý kašmírový svetr za 200. To mně se úplně neděje, pokud teda nejdu nakupovat se sestrou, ta je odbornice. Ale člověk se musí naučit jednu důležitou věc. Nekupovat něco jenom proto, že je to levné, protože když si koupíte 5 věcí za 100, které si ty věci pak nikdy nevezmete na sebe, tak to nejste ekologičtí, prostě jenom máte doma levnější nepořádek nebo bordel. Ale jinak mi přijde hezké, že v době, kdy máme pořád pocit, že potřebujeme víc a novější a lepší, takže existují obchody postavené vlastně přesně na opaku. Nemusí to být nové, stačí, že je to dobré. A konec konců peníze jsou taky z druhé ruky a nikomu to nevadí. Hezký den, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na Food Picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Ladíte Maximum muziky Evropy 2. Tak jsem to hezky napálila a blíží se nám 18. hodina, takže mě tady brzy vystřídá, slyšíte ten smích Ondra Urban, ale jeho smích přijde, protože on je dneska sám.
1: Jak se to vezme? Vlastně jsem bez Petra Hříbala, ale bude se mnou za prvé Petr Švancara a za druhé posluchači Evropy 2, protože budou songy na přání a bude taky song za trest. No, takže...
0: Já bych se ti někdy chtěla dovolat.
1: Na song za trest?
0: No.
1: Koho by si potrestala?
0: Já bych, to je totiž těžký, protože já mám spoustu lidí, které bych potrestala, ale nemůžu to říct nahlas.
1: Tak řekni někoho, kdo neposlouchá Evropu 2.
0: Kdo neposlouchá Evropu 2?
1: Aby se neslyšel.
0: Tak rodiče ne, ti poslouchaj. Ahoj mami, ahoj tati. Možná nějaký bývalý šéf nebo někdo takový, ale to nevíš, ona se může stát taková ta náhoda, víš, oni to jako na potvoru budou slyšet. No,
1: ale co ti udělá bývalý šéf? Tak stejně už tě vyhodil jednou, asi. Evidentně.
0: To je pravda.
1: No.
0: Tak, hele, Renato z Jeseníku.
1: To se nedělá.
0: Tak, a co bychom jí zahráli? Zahráli bychom jí píseň. Počkej, a ty můžeš hrát všechno, nebo jako jenom náš playlist?
1: Tak nemůže to být úplně sprosté. Musíme být v rámci jako slušnosti, jinak můžeme lovit i v jiných análech.
0: Tak já bych vybrala třeba Polemik, Komplikovaná. To by, myslím, docela sedlo. Tak jo, Peťo, Peťa tu není, Ondro.
1: Peťa bude, Švancara bude, Peťa.
0: Peťa, tyžiš, já ti musím říct, mi se stala jednou trapas.
1: No.
0: Já jsem moderovala jeden festival, kde vystupoval Peťa Švancara. A já jsem se vší pompou tam naběhla, řekla jsem, co o něm vím, a pak jsem řekla, dámy a pánové, Jan Švancara. A on se mnou podle mě od té doby nebaví. Já se bojím ho tady někdy potkat.
1: Kači, protože... to by si zasloužila song za trest tohle.
0: Já myslím, že kdyby Peťa dělala song za trest, tak to bude tohle. Hele, Ondro, je to tvoje.
1: Švanci za chvilku přijde, radši utíkej.
0: Běžím, papa.
1: Ahoj. Evropa 2,

0: Minutu a půl po 18. hodině posloucháte Evropu 2 a tady jsou zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: Dobré odpoledne. České nemocnice hlásí nedostatek dárců krve. Každým rokem jich ubývá. Loni darovalo krev 348 tisíc lidí. Předloni jich bylo ale o 14 tisíc více. Darovat může plnoletý a zdravý člověk. Podle dostupných údajů krev potřebuje každý desátý pacient v nemocnici. V italských Dolomitech v neděli odpoledne horská služba zachraňovala dva Čechy. Podle italských médií byly oba v bezpečí dopraveni do horské chaty. Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech záchranáři v neděli odpoledne i v několika dalších případech. A míříme do regionu.
2: Karlovarské krajské nemocnici v Chebu začala fungovat ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Podle ředitelky chebské nemocnice Miloslavy Lukešové je určena pro nové malé pacienty, kteří dosud neměli svého ošetřujícího lékaře. Ordinace vznikla přestavbou bývalé lékárny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V těchto dnech probíhá ve spodní části Václavského náměstí v Praze vzpomínková akce, aby sny nezešedly. Připomínka okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Vidět můžete dobové fotografie, historické dokumenty nebo také historickou techniku. Akce vyvrcholí 21. srpna. To tady už popoledně odstartuje hudební happening.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se dnes můžete na D35, jedním pruhem se jede na 245. kilometru ve směru na Hradec Králové. Hustý provoz je také na D4 za Prahou, zdržet se můžete také na příjezdu do Brna po D1, a to v obou směrech.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká oblačno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání další oblačnosti. Na horách se místy vyskytnou přehánky, k večeru na jeho západě četnější déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. A po zprávách už startuje večer na maximum, je tady Ondra Urban.
0: Je to tak v podstatě dvě třetiny večera na maximum, tedy já a Petr Švancara se vrátili z dovolené, vracíme se téměř do normálu, tak díky, že posloucháte.
3: Evropa 2.
4: Umírám, celý se klepu

Boosted a jejich Geronimo otevřeli dnešní večer na Maximum na Evropě 2, které bude vlastně tak trošku zamračené. A tím narážím na to počasí, které venku dneska panuje. Na většině území České republiky je dneska deštivo. I když teď koukám, že nejvíc to bouří na Moravě a také v jižních Čechách. Ostatně i to je téma, o kterém dneska můžeme spolu pokecat na telefonním čísle 257 400 888. Jak to u vás dneska vypadá, jestli už jsou zahrádky zalité a tak dál a tak dál. A k tomu samozřejmě můžete vybrat nějakou písničku na přání. Na stejném telefonním čísle taky song za trest, okolo 6:45. Byla tady krátká pauza, ale znovu se k té rubrice vracíme. Jsem na to zvědavý. No a jsem zvědavý také na Švanciho. Rubrika Žádný Švanci nebude chybět. A myslím si, že by stálo za to, aby jsme probrali to, co zaznělo před chvilkou v éteru s Katkou Haškovou. Je to teda Jan Švancara nebo Petr Švancara? Uslyšíme za chvilku. Rubrika Žádný Švanci na Evropě 2.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, ve studiu po dovolené zpátky švanci.
2: Já tě zdravím, opálené jsou jak svině.
1: Já bych řekl, ale počkej, ještě než se dostaneme k dovolené, možná to probereme až zítra.
2: Ano.
1: Já bych navázal na to, co v éteru zaznělo zhruba před půl hodinou, kdy Katka Hašková říkala, že tebe jednou uváděla jako moderátorka na festivalu.
2: Ano.
1: V Uherském Hradišti, tuším říkala.
2: Může být.
1: A že místo Petr Švancara řekla Jan Švancara.
2: Jo, to si pamatuju.
1: Ty si to pamatuješ?
2: To si pamatuju, ale ne kvůli tomu, že já bych se naštval, ale asi 150 lidí za něj přišlo a řeklo jí, on je Petr, to je největší foupa v historii, vole, tady co se dělo, kor ještě jako fakt Hradiště.
1: Ty jsi tam hrál totiž.
2: Ano, troufnu si říct, že jsem tam nějakou formou díky fotbalu populární, a dělám tam i svoje představení, takže to něju bylo líto, ale myslím si, že jestli si to dobře pamatuju, tak já jsem takovej, že mě to jako pobavilo a vlastně mě jí bylo líto, aha, protože mě třeba neznala, nebo neznala mě asi, že jo, že se jmenuju křesním Petr, kor jako plno lidí mi říká Švanci. A jak jsem vešel na to pódium, jo, mimochodem to bylo na náměstí v Hradišti, takže jako byl celkem zaplněný.
1: Plný náměstí,
2: ano,
1: říkala.
2: Ano, celkem plný. A já říkám, tak Žanek vás zdraví, zdarec jak svině.

0: Kapela Miraj dohrála tady u nás na Evropě 2 v rámci pondělního večera na Maximum, no ale ta další muzika je na vás. 257-400-888, dneska poprvé a vlastně i poprvé v tomto týdnu můžete diktovat do éteru Evropy 2. Tak kdo je dneska první? Halo, tady Evropa 2.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Agátka Václavko.
0: Čau Agátko, já tě vítám. Tak čím to otevřeme dneska a vlastně pro celý tento týden?
1: Můžu se jenom zeptat, můžu zavolat mé rodiče?
0: No, zavolej. Zavolej rodiče.
1: Mami, tati, já se dovolala na Evropu. Jo, už zase.
0: Ty už jsi se dovolala někdy. Agi?
1: Jo, už po třetí jsem se dovolala.
0: Po třetí, teda ty máš štěstí, to je úžasný. A mamka s taťkou si teď teda pustili rádio, ty se na to upozornila, aby tě poslouchali.
1: Ne, spíš já jsem nahoře, mám tam své vlastní rádio.
0: OK.
1: Nevím, jestli to dole funguje.
0: No tak co zahrajeme mamce a taťkovi, povídej.
1: Já nevím.
0: No jo.
1: Tak já bych chtěla něco pro mě, tak já bych poprosila od té 12 kruci ve hvězdách.
0: Ještě jednou tu kapelu.
1: Stay
0: 12. Stay 12? Ty brdio, já se bojím ve hvězdách, to tady hledám, že asi nemáme. Kdyby náhodou jsme neměli, máš nějaký jiný nápad?
1: Tak když tak něco od Imagine Dragons.
0: Imagine Dragons, to rozhodně máme a asi je teda budeme muset využít, jak tak na to koukám. Tak pro koho budou Imagini?
1: Pro nás všechny.
0: Pro všechny posluchače Evropy 2. To je dobrý výběr.
1: I pro pejska tady.
0: Prostě pro celou rodinu. Tak měj se hezky a zase zavolej po čtvrté na Evropu 2. Ahoj.
1: Naschledanou. Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, pondělní večer na Maximum. Před námi v podstatě ještě 2 týdny prázdnin, to je spousta času na cestování a my pro vás na Evropě 2 máme inspiraci, kam vyrazit. Protože objevil se tady žebříček nejatraktivnějších měst na celém světě. Ten žebříček byl dokonce sestaven s pomocí umělé inteligence. Výzkumníci pomocí nástrojů umělé inteligence analyzovali internetové příspěvky a reakce turistů na 261 světových měst ve 14 jazycích. Hodnotili zejména množství pozitivních zmínek v oblastech, jako jsou přírodní krásy, kultura, historie, gastronomie, možnosti ubytování, nakupování, noční život, dostupné atrakce nebo pohostinnost místních. Tohle všechno dali dohromady, no a vyplivlo jim to tento žebříček. Jdeme od 5. místa a vlastně hnedka to 5. místo je pro českého občana nejdostupnější, nejbližší, protože je to romantická francouzská Paříž. A na těch dalších příčkách už se pohybujeme strašně daleko, mimo Evropu. 4. totiž skončil jihokorejský Seoul, bronz získal americký New York a 1. 2 místa, přátelé, jdou do Japonska. Stříbro obsadilo japonské město půvabné Kyoto, no a nejatraktivnějším městem světa podle výzkumníků a umělé inteligence je Osaka. Tak to vidíte. Já vůbec nechápu, proč tam v tom žebříčku není ani jedno české město. Vždyť my to tady máme tak hezké. Máme to tu rádi. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Zpátky k muzice.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Teď znovu ho můžete vytáčet, pakliže si chcete nechat zahrát nějaký song na přání. Kdo se dovolal? Halo? Halo? Ano, slyšíme se?
1: Halo, slyšíme se?
0: Ten signál není ideální signál, ale snad to dáme dohromady. Kdo tam?
1: Kamil, ahoj.
0: Ahoj Kamile, už tě slyším. Co to bude?
1: No, já bych chtěl pro svoji milovanou ženu, která má zítra svátek, jmenuje se Helena.
0: Mm-hmm.
1: A je to od skupiny Soza, třeba Katarze?
0: Určitě, máme, dáme. A nějaký vzkaz pro ženu?
1: No, nevím, jako mě to... Mám je rád.
0: Ano?
1: Je fajn žena.
0: Hezký. Tak my se přidáváme a taky už dopředu přejeme hezký svátek zítra tvojí i všem Helenkám, které poslouchají Evropu 2. Měj se hezky. Ahoj Kamile.
1: Díky.
0: Čau.
1: Ahoj.
2: Večer na maximum. Evropa 2.
3: Řekli jsme už víc, než říct se může. Slova, co nejde zpátky vzít.

0: 18 hodin 36 minut posloucháte pondělní večer na Maximum na Evropě 2. Myslím si, že zprávou dnešního dne, která musí zaznít i v našem vysílání, je ta o 18-letém mladíkovi z Belgie, který udělal neuvěřitelný nález na brigádě, pracoval na stavbě. A během výkopových prací pro novou kanalizaci na pozemku bývalého pivovaru objevil tady ten mladík ukrytý poklad obsahující 49 zlatých cihliček a stovky zlatých mincí. Celková hodnota tohoto neuvěřitelného nálezu se odhaduje na zhruba 9 milionů eur, to je v přepočtu skoro 250 milionů korun. Tohle našel 18-letý kluk. Ale dělníci věc okamžitě poctivě nahlásili, policie to zlato zdokumentovala a přemístila do trezoru. No a úřady teď zjišťují původ pokladu, ale zjišťují taky to, komu právně ten poklad patří. Ve hře jsou za prvé potomci původních majitelů pivovaru, nebo současný vlastník pozemku, a nebo dokonce nálezci, respektive nálezce toho pokladu. Právně je teoreticky možné, že ten 18-letý kluk ten poklad dostane. 250 milionů korun. No, tak tomu říkám letní brigáda. Evropa 2. Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
5: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a ihned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
7: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
6: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
7: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar nazad.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
1: Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.

Tady je Evropa 2, pondělní večer na Maximum a protože se blíží 6:45, tak to znamená, že se do éteru Evropy 2 vrací oblíbená rubrika Song za trest. Znovu je to tady. Znovu si můžete postěžovat na někoho, kdo vás naštval, ať už dneska během dne, nebo třeba během víkendu, který byl za námi, a tuším, že ani minulý týden nebyl Song za trest, takže to můžete shrnout z jakéhokoliv dne. Jsem zvědavej, na koho si budete stěžovat, koho dneska budeme trestat. Berte telefon, vytáčejte 257 400 888 a nechte někomu zahrát Song za trest na Evropě 2. Já k tomu pouštím ještě pohodovýho, letního Justina Biebera, ale po něm už to pohoda nebude, protože po něm tady bude Song za trest. Evropa 2.

0: za trest. Ladíte Evropu 2 večer na maximum a je tady oblíbená rubrika Song za trest. Kdo dneska bude trestat? Halo?
1: Halo, tady Luky.
0: Ahoj, Luky. Ano, já tě slyším dobře. Povídej, koho chceš potrestat a proč?
1: My jsme dneska přijeli na chatu a ona nám velmi řekla, že tu máme hry jako Dosti a sásky a Berdej, ale ono tu nic z toho nebylo, takže ona mě teď jako, ona mě naštvala tím.
0: Protože ti jako kecala, slibovala něco, no, co nebylo.
1: No, a právě my jsme to před půl rokem hráli tady na chatě tu Berdej a hrozně nás to bavilo.
0: Jo, takže dřív tam ty hry byly a teď tam nejsou.
1: Ano, přesně
0: tak. Tak mi řekni, a je to tak, že babička se nechtěně spletla, anebo ti kecala záměrně?
1: Asi se nechtěně spletla, ale nevím.
0: Se spletla, ale i přesto tě to nazlobilo teda.
1: Přesně tak.
0: No dobře, a tak to mi řekni, když před půl rokem to tam bylo, kam to mohlo zmizet?
1: Tak to nevím.
0: Aha. Tak to je záhada. To je záhada, kterou vy teda už musíte vyřešit sami, to my vám nepomůžem, ale babička si od tebe zaslouží trest, to je jasný, a ty jí teď můžeš přes éter Evropy 2 něco vzkázat. Pojď do toho.
1: Tak, babi, co nejdřív najdi ty hry, nebo uvidí.
0: Song za trest. Že najdi ty hry, nebo uvidíš. Tak to je skoro výhruška babičce, tak to by se snad ani nemělo, protože prázdniny u babičky, to je věc, na kterou se vzpomíná celý život v podstatě. Tak pro babičku, která nemá deskové hry, je tady dnešní song za trest. Zdeněk Svirák, Jaroslav Uhlíř, Prázdniny u babičky, Evropa 2.

0: Takový poetický byl dnešní song za trest na Evropě 2. Prázdniny u babičky, prázdniny v Čechách. A na Moravě, jak zpívá dvojice Svirák a Uhlíř, no má to své kouzlo tady u nás v České republice. Někdy není potřeba lítat až někam daleko k moři. Nicméně, Luky to chtěl zahrát pro svou babičku, protože je s ní na chatě. Babička mu slibovala deskové hry. A tam žádné deskové hry nebyly a Luky se na ně těšil, až budou hrát. A teď je zklamaný a na babičku trošku nazlobený, že by si zahrál třeba Sázky a dostihy. A to bych teda si taky zahrál, musím říct. Já bych si zahrál, to máte Kostrava, Lukava, Melák, Mohyla, kdo tam byl ještě, Grifel, myslím, Narcius, Napoli, samozřejmě, no. Já bych to nakupoval, všechny ty koně. Tak to byl dnešní song za trest na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.

I po 19. hodině posloucháte Evropu 2 večer na maximum. Díky za to, že jste s námi, že s námi trávíte právě ten dnešní pondělní večer. Kdybyste chtěli někomu zahrát song na přání, můžete. Za chvilku bude možnost 257-400-888. Můžeme třeba dneska zahrát i Petrám, protože dneska 17. srpna slaví svátek právě tohleto na první pohled, jako z mého pohledu, oblíbené jméno, ale co jsem zjistil, tak jméno Petra ztrácí na té oblibě. Statistika za rok 2025 u novorozenat tvrdí, že jméno Petra je u nových malých holčiček narozených až 66. místo. Loni se narodilo jenom 140 malých Petřiček. Jenom pro porovnání, tak na prvním místě Viktorie těch bylo 2219. Malých Petřiček jenom 140. Nicméně, i já znám jednu Petru, dokonce přijala před 5 lety moje příjmení, takže já mé milované manželce přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku a jestli chcete udělat to samé, můžete už za chvilku 257-400-888 Evropa 2. Večer na maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum, no a jak jsem sliboval, teď jste na řadě vy, váš hudební výběr, můžete volat 257-400-888 a vybrat nějakou písničku a věnovat ji vlastně komu chcete, třeba i Petrám, jak jsem zmiňoval, mají dneska svátek, ale to už je čistě na vás. Kdo bude vybírat? Halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Julča.
0: Ahoj Julčo, tak co to bude a pro koho?
1: Bude to pro moji mamku a Činasky.
0: Mm-hmm. Něco konkrétního od nich?
1: První signální.
0: Teda, tak počkej, já tady vyloženě vidím i datum, kdy vyšla ta písnička. 1999. Byla už ty si vůbec na světě, Julčo?
1: Ne.
0: Ne, jaký jsi ročník?
1: Já jsem 2017.
0: To není možný, ty jsi takhle mladá a už voláš na Evropu 2, to jsi dobrá teda. No tak vidíš to, ta písnička je mnohem starší a přesto ji znáš a chceš jí zahrát pro mamku, je to tak?
1: Ano.
0: To je hezký. A ještě něco vzkážeme mamce?
1: Že jí mám moc ráda a pozdravuji.
0: To je pěkný. Tak hezký zbytek prázdnin, Julčo, měj se pěkně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Skvělou energii do éteru Evropy 2 přinesl Bruno Mars a jsem přesvědčený o tom, že skvělou energii má taky Summer Camp Evropy 2, který zahájil už včera svůj další ročník. Ano, v těchto dnech probíhá, řekněme, tábor Evropy 2, kdybychom to řekli česky. A dneska už mají táborníci v základně Evropy 2 za sebou krásný den. Já jsem to sledoval na sociálních sítích, byli na výletě v Prachovských skalách, měli taky už oheň, to bylo vlastně ještě včera večer, hnedka po příjezdu. A dneska jednotlivé oddíly Summer Campu Evropy 2 měli za úkol vytvořit si vlastní název a vlastní vlajku. Vy tohle všechno můžete vidět a prožívat to s dětmi, s posluchači malými Evropy 2. A kromě toho, že tam teda uvidíte ty oddíly, tak v následujících dnech uvidíte i velké hudební hvězdy. Protože za dětmi na Summer Campu Evropy 2 jezdí opravdu známí čeští hudebníci. A kdo to bude, asi ještě nemůžu prozrazovat, ale kdybyste se to chtěli dozvědět, tak rozhodně sledujte Instagram anebo taky web Evropy 2. www.evropa2.cz.
1: Summer Camp Evropy 2 jede na plný pecky. A jestli chceš být příště u toho, nastav si reminder na jaro a nezapomeň se přihlásit na nejlepší týden tvýho života. Summer Camp Evropy 2. Držíme ti flek i na letním táboře.
2: Tak co, těšíte se? Jo!

0: Tady je Evropa 2, pondělní večer na maximum a jdeme znovu vybírat muziku. Vy jdete vybírat na 257-400-888. Koho mám na lince, kdo se dovolal?
1: Ahoj, tady Kuba.
0: Nazdar, Kubo, já tě zdravím. Co to bude?
1: Prosím tě, jestli bys tam našel takovou klasiku Backstreet Boys, I Want It That Way.
0: To je dobrý. Da, mě úplně mrzí, že tady není Petr, kolega Petr Zíbal, protože on miluje Backstreet Boys a tady z toho tvého výběru by skákal 2 metry vysoko radostí. No, nevadí. I tak si to užijem, i bez Petra. A pro koho to bude?
1: Bude to pro moji rodinu, pro všechny Škodováky, jak pro Boleslavský. Pro všechny, kdo mají rádi veterány, starý auta, starý motorky a pro všechny, kdo mají rádi život.
0: Hmm. Oni vlastně i ti Backstreet Boys už jsou trošku veteráni.
1: Dá se říct.
0: Tak super, díky za výběr. A ještě poslední dotaz. Já jsem mluvil o tom, že dneska je to zamračený večer, protože leckde prší a tak dál. Odkud ty voláš?
1: Já volám z Krkonoš, kousek od Chladí.
0: A jak to tam vypadá?
1: Hele, tady pod mrakem zprava sluníčko zapadající, zleva mraky a temno.
0: Jo, ale neprší.
1: Neprší, teďka ne.
0: Tak to máte celkem dobrý. I když ona ta závlaha by byla trošku potřeba, ale ono to ještě přijde. Tak
1: přesně,
0: užívej západ slunce, zdravíme Krkonoše, měj se, ahoj.
1: Tak jo, díky, měj se, ahoj.
2: Evropa 2. Maximum Ondry.

0: Tady Evropa 2, večer na maximum. Přestože je teprve pondělí, tak už se těšíme na víkend, protože pravděpodobně víte, že celé léto, celé prázdniny o víkendu na Evropě 2 soutěžíme o kafe na rok zadarmo a k tomu Benal anebo naftu v hodnotě 2000 korun. Ano, od pátku do neděle vám po celé léto přinášíme soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL. Poslouchejte Evropu 2 každý pátek ráno a také o víkendech po celý den. A jakmile uslyšíte signál od moderátora, zavolejte do studia Evropy 2 a zapojte se do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. To je ideální kombinace na ty prázdninové cesty. Vlastně se říká, že dovolená začíná první zastávkou, tak si tu první zastávku udělejte z Molky. Natankujte, dopřejte si něco dobrého ve Fresh Corneru a vyrazte vstříc novým zážitkům. A pozor, pokud ještě máte aplikaci Mol Move, vždy zde najdete nějakou skvělou nabídku, ať už na občerstvení, anebo Fresh Corner, nebo prémiová paliva. Je to na vás, tak už teď se těšíme na víkend s Evropou 2 a s Mol Move.
1: Evropa 2. Večer na maximum.

0: Harry Styles. Tady u nás na Evropě 2 je takový klidný, pohodový. A celkem se to hodí do toho dnešního propršeného večera, který užíváte i s Evropou 2. Tedy jak kde propršený, někde teď prší víc, někde méně. Vlastně je to dobře, protože vody obecně v přírodě už je málo, jenomže ten déšť přišel zas až jako moc silně, jsou k tomu bouřky a nárazy větru, které dělají neplechu. Aktuálně tady koukám na informace, že podle meteorologů se těžké bouřkové činnosti v pozdních odpoledních hodinách přelely na Moravu a do Slezska. Ty bouřky měly nárazy větru přes 100 km v hodině. V Pardubickém kraji je aktuálně 4 000 domácností bez elektrického proudu a pozor, bouřka zničila v Bělči nad Orlicí kemp. Ano, tam se dostalo, je to okres Hradec Králové, vyvrátil vítr několik vzrostlých stromů, ty poškodili několik chatek a zaparkovaných vozidel. Hasiči v tuto chvíli pracují na jejich odstranění, jediné, co je štěstí, tak na místě nebyl nikdo zraněn. Já teď koukám, že bouřky stále ještě částečně v jižních Čechách, ale hlavně jih Moravy a východ Moravy, okolo Hodonínska, Uherského Hradiště, taky na Vsetínsku, tam všude to bouří, taky Frýdek Místek, Ostrava, Havířov, Božínku, těch bouřek je spousta, tak buďte opatrní i s Evropou 2.
1: Večer na maximum.

0: Posloucháte Evropu 2, pondělní večer na maximum a ten dnešní kouzelný večer už se blíží do té cílové rovinky. Před námi je poslední dnešní telefonát. No jo, je tady last call, poslední možnost nechat si zahrát něco na Evropě 2. Tak kdo je ten úplně poslední v řadě dneska? Halo?
1: Zdravím.
0: Zdravím, koho?
1: Koho? No, Michala.
0: Čau Michale, tady Ondra, Evropa 2. Jak se máš dneska?
1: Hele, jde to, jedu na ryby, jsem z práce a jedu s klukama na ryby.
0: Dobrý, to se jezdí takhle večer, aby brali, že jo?
1: No já s ním jedem na 3 dny.
0: No jo, takhle, pánská jízda jenom?
1: Já s ním, mamka zůstala doma.
0: Dobrý, tak to máte super chlapi, co vám můžeme na ryby zahrát?
1: My bychom chtěli, aby zahrál pro naši mamku, která má dneska svátek, jmenuje se Petra.
0: Ano.
1: Chtěli bychom rybičky 48, zamilovaná nešťastný.
0: Jdu na to mrknout, zamilovaná. Mimochodem, co dostala maminka k svátku od vás?
1: Pusu a ručník.
0: Ručník, jo?
1: Jasný.
0: To je zajímavý originální nápad. Proč zrovna ručník?
1: No, protože jsem nic jiného nesehnal. Já jsem jel z práce a pospíchal jsem.
0: To je hezký. Dobře, tak jo, máme to tady nachystaný. Rybičky pro vaši Péťu, mamku. Měj se hezky, zdravíme na ryby, ahoj.
1: Díky, čau.
2: Maximum. Večer na maximum.

0: Takhle romanticky končíme večer na Maximum na Evropě 2. I když vlastně ještě tak úplně nekončíme. Před námi stále ještě rubrika Žádný švanci s Petrem Švancarou. Dostane se znovu do éteru Evropy 2 a probereme takové fópa, které se švancimu stalo. Respektive velkou roli v tom hraje naše kolegyně, moderátorka Evropy 2 Katka Hašková. O co se jedná a co se stalo v Uherském Hradišti, je to asi tak 3 roky zpátky, tak to uslyšíte za chvilku na Evropě 2 v rámci rubriky Žádný švanci.
1: Evropa 2, Evropa 2, Maximum Ondry Urbana. Evropa 2, Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum ve studiu po dovolené zpátky švanci.
2: Já tě zdravím, opálené jsou jak svině.
1: Já bych řekl, ale počkej, ještě než se dostaneme k dovolené, možná to probereme až zítra.
2: Ano.
1: Já bych navázal na to, co v éteru zaznělo zhruba před půl hodinou, kdy Katka Hašková říkala, že tebe jednou uváděla jako moderátorka na festivalu.
2: Ano.
1: V Uherském Hradišti, tuším, říkala.
2: Může být.
1: A že místo Petr Švancara řekla Jan Švancara.
2: Jo, to si pamatuju.
1: Ty si to pamatuješ?
2: To si pamatuju, ale ne kvůli tomu, že já bych se naštval, ale asi 150 lidí za něj přišlo a řeklo jí, on je Petr, to je největší foupá v historii, vole, tady co se dělo, kor ještě jako fakt Hradiště.
1: Ty jsi tam hrál totiž.
2: Ano, troufnu si říct, že jsem tam nějakou formou díky fotbalu populární, a dělám tam i svoje představení, takže to něj bylo líto, ale myslím si, že jestli si to dobře pamatuju, tak já jsem takovej, že mě to jako pobavilo a vlastně mě jí bylo líto, aha, protože mě třeba neznala, nebo neznala mě asi, že jo, že se jmenuji křestním Petr, kor jako plno lidí mi říká švanci. A jak jsem vešel na to pódium, jo, mimochodem to bylo na náměstí v Hradišti, takže jako byl celkem zaplněný.
1: Plný náměstí,
2: ano,
1: říkala.
2: Ano, celkem plný. A já říkám, tak Žanek vás zdraví, zdarec, jak svině.
0: Večer na maximum. Evropa 2.
1: No a s Petrem Švancarou končí dnešní Večer na maximum. Díky, že jste poslouchali a těším se zase zítra od 18 hodin na Evropě 2.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
0: Zpátky k muzice.
6: Europa 2.

muzika. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa.

0: S námi Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: Podívejme se, posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
3: Europa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: Evropa 2 Music Chart. Music
1: Chart. Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Praví novinky Evropy 2. Tvoje nová muzika. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Summer Camp Evropy 2. I letos odvážíme děcka posluchačů Evropy 2 na týden snů do Prachovských skal. Buď u toho na soušlech a v éteru Evropy 2 a odkrývej s námi všechny překvápka, co pro ně máme.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Summer Camp Evropy 2. Nejlepší tábor tvýho života s týmem Evropy 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.